odcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen na vetešníku. Miláček žen.

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena ve tešníku.

sračka žen a ve tešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou prvnou.

píseň, strašný klam, bezlstnou pravdu, řek si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že ně...

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano. Tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a nežně.

0: pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: jak žertem neduhým, páni chytnem druhej dech. Budete koukat
1: a až nám za pár let
0: staň se osude
1: začnou říkat kmet,
0: toho nebude, páni chytnem druhej dech.
1: Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc,
0: duch par excellence a kostra paráda nostra.
1: To není neslušné, nejbrž latinské slovo.
0: Až obroste násmech,
1: chytnem druhej dech.

0: co pak OK to jo, ale co tahle táta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No, v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro tuto dvojici. Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se.
1: Za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: Následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Mm-hmm. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, aha, protože tam zpívají, že nic není gratis, ani sjest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani sjest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: Ne, Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene.
1: Gratis, než bys řekl švec.
0: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda vodu.

0: taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Mondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězí.
0: Tak se

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle?
4: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
5: To je Suprafon?
4: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
5: Teď já dělám, co můžu.
4: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
5: To tak

0: Když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestre si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: To byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase. František Filipovský a Valdemar Matuška. Tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy jsi se spotkal se zpěvákem, pro tebe vlastně novým, až přímo ve studiu.

0: Kdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň.
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička,

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: Tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, že máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: Tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšujeme.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den všem.
1: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
1: No myslím jako se.

0: Na mě řveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studenější.
1: Tady.
0: Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano. No víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám,
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála.
0: Yeah.
1: Ano, aby si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi hodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: No právě, to uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbal,
1: no,
0: já.
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty.
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: hvězdami. Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: říkáme. Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné podpěšení. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme
2: krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, zdraví. Dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básni, dneska budeme básni.
2: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22.
10: 29.
11: 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat. Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
12: Jo?
11: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
12: Je.
11: Jen pracuj, určitě ti opatří mladíčku a krásnou sekretářku.
12: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
11: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
12: Zabili domovnici.
11: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
12: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
11: Zlepšili.
12: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
11: Hej, Františku, sama zařídím.
12: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
13: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
12: A to už to asi neprohrajou.
11: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
12: To je za známku Paris, Paris.
11: To bude z ciziny.
12: Je.
11: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
12: Tak co tam je?
11: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
12: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
11: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
12: Je, děkuju ti.
11: Potnu.
12: Boženko.
11: A spínkej
12: sladce. To jsou věci.
11: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
12: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
2: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
1: Není, to je v pořádku.
3: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
4: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej?
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr Zezdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho povysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je básnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako,
3: vám.
5: Jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otvíráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka, jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme zde.
7: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
8: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a zvězdičko a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
8: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
8: a také. Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
9: Jirák, přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
12: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu, a to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. A jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
5: tak.
13: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
14: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox z poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
12: Tak jsem sundal ty
14: kalhoty a dal jsem nacpal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otajírák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petry Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
15: Ano, milé, hele.
3: No, bez toho.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouště, dáme rovnou anekdoty.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme. Jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty, je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdraví vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola. Ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló, ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím. Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No
11: a já bych přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsat.
11: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: to je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od dob platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Farmáři v Ústeckém kraji sklidili řepku a téměř všechno obilí. Výnosy jsou nižší než loni. Evropská unie přispěje na přestavbu Českolipského Škroupova náměstí. Dnes čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo. Ojediněle přehánky a teploty do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu, to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstva a meteorologové mají taky za úkol sestavit mapu problémových míst.
2: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
3: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
2: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
4: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
2: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zemědělci v Ústeckém kraji sklidili řepku a téměř všechno obilí. Výnosy jsou nižší než loni. Z hektaru pole loni farmáři sklidili skoro 6 tun obilí, letos necelých 5. Podle údajů, které v pondělí zveřejnilo ministerstvo zemědělství, jsou výnosy na severu Čech zatím až na oves pod celostátním průměrem. Za nižší výnosy stojí extrémní sucho. Sklizeň v tomto týdnu mohou komplikovat naopak deště. Přestavba Škroupova náměstí v České Lípě bude pro město lacinější. Na opatření související se zachytáváním dešťové vody radnice získala 7-milionovou dotaci z operačního programu Životní prostředí spolufinancovaném Evropskou unií. Celkové náklady na přestavbu náměstí přesahují 55 milionů.
5: Jde o druhé největší náměstí ve městě. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, finanční podpora se vztahuje i na výsadbu celkem 32 stromů. Ty budou usazené v takzvaných retenčních rýhách, do kterých bude déšť z dlážděné plochy sveden. Oprava náměstí začala loni na jaře, dokončená má být v příštím roce. Z České Lípy Jelínek, Český rozhlas.
0: Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Protiválečné liberální straně zakázal soud kandidovat minulý týden poté, co vyhověl žádosti a stížnosti proklemenské nacionalistické strany Rodina. Ruský soud taky poslal na víc než 11 let do vězení místopředsedu strany Jabloko Lva Schlossberga. Odsoudil ho za diskreditaci armády a šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Schlossberg vinu odmítl a proces označil za politický.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo a ojedinělé přehánky večer četnější. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia. Meteorologové také varují před nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku je dopravní omezení na silnici směrem na Ovesnou a Dobrnou. Dělníci tam pokládají elektrický kabel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, tak to byly zprávy v pět od Petry Vališové, vy posloucháte Český rozhlas Sever, máme tu úterý 18. srpen a právě o něm budeme mluvit už za chvilku v našem kalendáři. Před půl šestou se dozvíme, jak to bude vypadat s takzvanými přípravnými třídami. Původně totiž stát počítal s tím, že v základních školách v roce 2029 skončí, ale jak to bude doopravdy, to si možná dozvíme v naší reportáži. Teď ale písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Karel Zich.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 17. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
1: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutečné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
0: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty se teď pohybují většinou od 11 do 15 stupňů Celsia, takže takové relativně chladné ráno, docela příjemné asi na vyvětrání. Na srážky teď upozorňovat nebudeme, protože v tuhle chvíli radar žádné neukazuje. Nejdřív bude oblačno až polojasno, ale během odpoledne se pak zatáhne a můžou se vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť četnější. Ty nejvyšší denní teploty budou opravdu diametrálně odlišné od toho, na co jsme zvyklí, protože dneska se dostanou na pouhých 17 až 21, na jihu kraje až 22 stupňů Celsia. Jinak předpokládané množství srážek na horách a na severu až 10 mm, jinde to bude spíš opravdu mezi 0 a 5.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kdo jiný než Jojo Band na Českém rozhlasu Sever, tak dobré úterní ráno a půjdeme do školy. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový, pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce a nebo nastoupit do takzvané přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září v roce 2029 úplně skončit, jenže ministr školství Robert Plaga za ANO je teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti vlastně budou přípravné třídy určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladu je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

František Nedvěd a Jižní kříž na Českém rozhlasu Sever, kde už vás můžeme pozvat ke zprávám. Na půl šestou vám je přinese Petra Vališová. Dozvíte se třeba to, že v České Lípě dneska začíná rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie. Víc ve zprávách. Půl?

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Málo vody je téměř ve všech řekách a potocích v regionu. Nejhůř jsou na tom především menší toky, které nepramení vysoko v horách ani neleží pod některou z velkých přehrad. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové jsou evidovány i některé suché toky. V České Lípě dnes začíná rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie. Schodiště spojující Mariánskou ulici s parkem je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Zakázka za 5 milionů korun má být podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal Brožové dokončená v závěru roku. Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na webu si můžou zdarma stáhnout celkem 21 speciálních pracovních listů. Každý je zaměřený na některé z pravidel silničního provozu. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny podepsal prezident Petr Pavel. V nominaci kapitána Tomáše Bedricha na duel v kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Češi se z USA utkají přesně za měsíc v pražské O2 aréně. A počasí na dnešek oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo. Ojediněle přehánky a teploty do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dejte pozor u Teplic na silnici číslo 13 na trase Karlovy Vary Liberec u Nové Vsi. Jede tam auto v protisměru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, zprávy o 17:30 od Petry Vališové jste slyšeli. No a za chvilku si řekneme, kdo bude dnešním odpoledním hostem u Alex Minářové v našem vysílání a před 6 hodinou tu budeme mít babské rady. Tentokrát vezmeme do ruky citron a zkusíme, co všechno by se s ním dalo dělat a vylepšit. A opravdu toho není málo. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Marie Rotrová nebo právě teď Michal Hruza.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči. Budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: 5:37, to byla Marie Rotrová. No a na Českém rozhlasu Sever už můžeme dát takovou malou pozvánku k našemu odpolednímu vysílání, protože ve 13:00 čeká Alex Minářová zajímavého hosta, bude jim hudební skladatel, kytarista, textař a producent Michal Pavlíček. A dozvíte se třeba i to, jak si užil narozeninové koncerty.
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Uslyšíte po 13:00 v našem vysílání na Českém rozhlasu Sever, tedy Michal Pavlíček s Alex Minářovou. No a za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:15, pojďme na počasí, aktuální teploty 13-15 stupňů Celsia, to jsou ty nejčastěji naměřené, jinak zatím beze srážek, předpověď mluví o tom, že dnes bude oblačno až polojasno. Odpoledne už se zatáhne, můžou se objevit i přehánky, a to hlavně na horách nebo na severu. Nejvyšší denní teploty 17 až 21.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5:47, vám všem dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Chcete vylepšit vzhled laců, nebo si myslíte, že třeba citron se k tomu nehodí? No možná se budete divit. Zajímavé triky pro krásu i domácnost nabídnou naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Skupina Lucie na Českém rozhlasu Sever dohrála a za malou chvíli už nás čekají také další zprávy. Blíží se totiž 6. hodina a tak vám Petra Vališová prozradí třeba to, že chrastavští rybáři řeší nedostatek vody v řece Jeřici. Více dozvíte ve zprávách, budou tu 6.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobít Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Řidiči v Rumburku na Děčínsku nově zaplatí v centru města platebními kartami. Chrastavští rybáři řeší nedostatek vody v řece Jeřici. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. Dnes čekejte oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Rumburk na Děčínsku začal s výměnou parkovacích automatů v centru města. Řidiči v nich budou moci platit kromě mincí i platebními kartami. Na Lužickém náměstí a v jeho okolí je dohromady 5 parkovacích automatů. Některé z nich už platbu kartami přijímají. Rybáři v Chrastavě na Liberecku řeší problémy se suchem na řece Jeřici. Vody ubývá a kvůli horkému počasí se ohřívá, proto je v ní nedostatek kyslíku. Ryby se proto stahují do míst, kde je voda chladnější a lépe okysličená, třeba pod stromy. Stávají se tak ale snadnější kořistí pro predátory. Ohrožený je zejména pstruh potoční. Podle předsedy rybářského svazu v Chrastavě Josefa Kasala by lidé kvůli suchu neměli v této době dlouhodobě čerpat vodu z toku.
5: Pokud tam je čerpadlo stabilně instalované a dochází k nelegálnímu odběru, ať už pro zahrádku, napouštění si bazénu nebo pro nějaké stavby, asi by se měli zamyslet ty lidi nad tím, jestli skutečně jim to stojí za to, aby ovlivnili život v té vodě.
4: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů, informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
6: Nejvíce případů jsme evidovali ve středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
4: Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Stát ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo a ojediněle přehánky. Večer budou četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Dejte pozor, v České Lípě v ulici Jiřího z Poděbrad se propadla vozovka a na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2/237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pěkné ráno, zprávy v 6 a Petra Vališová. Vstáváte s Českým rozhlasem Sever. Máme tu úterý, ani za chvilku nebude chybět další z kriminálních případů ze severu Čech. Tentokrát o pánovi, který jezdil po Rávku i se svým automobilem a samozřejmě to policistům neuniklo. A pak si najdeme jednu velikou zajímavost. Ve Šluknovském výběžku totiž můžete najít tibetský dům. My se tam podíváme v rámci našeho Křížem krajem. Teď už ovšem písničky, které nestárnou Pavel Bobek nebo Karel God.
8: Dobré ráno s Petrem Be-

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: 6 hodin a 15 minut, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Tak jak to vypadá dnes venku při úterku, aktuální teploty mezi 13 až 15 stupni Celsia. Můžete počítat s tím, že dneska tolik pršet nebude jako včera, aktuálně nevidíme na radaru ani kapku. Jinak oblačno až polojasno, odpoledne se můžou objevit jen přehánky, tedy ojediněle, ale hlavně to bude na horách. Později večer přehánky nebo déšť četnější. Nejvyšší denní teploty budou docela nízko, jen 17 až 21 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: I dneska se vypravíme křížem krajem. Za 10 minut bude 6:30, jestli máte dneska čas, tak můžete vyrazit tady po severu Čech a přitom narazit na buddhistické stopy, jako třeba v Tibetu nebo v Nepálu. Taková buddhistická stupa právě v Tibetu nebo Nepálu není ničím výjimečným. Ale tady u nás to už je opravdu něco, dalo by se říct, vlastně naprostý unikát. A kde ho najdete? No, ve Šluknovském výběžku, přímo na asijské stezce, kam se teď vypravíme s naší kolegyní Evou Bucharovou.
2: Značkaři Klubu českých turistů vyznačili žlutou turistickou trasu z nádraží v Dolních Mikulášovicích kolem centra asijské kultury a dále k železniční zastávce Lipová u Šluknova. Tam navazuje na stávající zelenou. Turisté tu uvidí živé tibetské jaky, buddhistickou stůpu a další zajímavosti, které v naší české krajině působí trochu jako zjevení. O vznik této nenáročné trasy se zasloužili provozovatelé Centra asijské kultury. K vidění je nejen buddhistická stůpa, jurta, tradiční pícka na pečení chleba, ale právě i živá zvířata, která jinde v naší krajině nepotkáte. Pase se tu stádečko asijských jaků, kterým naše podnebí zdá se prospívá. Stezka vede v bezprostřední blízkosti ohrady s těmito zvířaty. Můžete si tak vychutnat pohledy z očí do očí. Místo je u železnice, která tu prochází v hlubokém skalním zářezu. Přes něj kdysi vedl most, který současní majitelé na vlastní náklady obnovili jako turistickou lávku. Nese jméno znovu obnovitele Ptáčkův most. Asijská poznávací stezka propojuje modrou turistickou trasu kolem Šluknovského výběžku se zelenou vedoucí středem regionu od západu k východu. Z obou koncových bodů asijské stezky je možné pokračovat dál po navazujících trasách. Asijská stezka je značená žlutě a dlouhá je 2,5 kilometru.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut už bude 6:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever, máme tu ráno úterní, dneska je 18. srpna. No a pokud chcete, aby vám neunikly zajímavé informace ze severu Čech, od toho jsme tady my s Českým rozhlasem Sever a se zprávami, které přinese už za malou chvíli Petra Vališová. Kam se podíváme? Třeba do krásného Března v Ústí nad Labem, kde v tamnějším domově pro seniory začala rozsáhlá energetická obnova. Budeme se zajímat i o práce na opravě průtahu Libercem, což bude určitě zajímat řidiče. Takže ve zprávách v 6:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Podle novely přitom měly tzv. Přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. Na domově pro seniory v Krásném Březně v Ústí nad Labem začala rozsáhlá energetická obnova. Práce vyjdou na necelých 48 milionů korun bez DPH. Město může po jejich dokončení získat dotaci přes 21,5 milionu z programu Spravedlivé transformace. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce mají skončit v polovině listopadu, uvedl to za RSD vedoucí provozního střediska Liberec Jakub Hušek. Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem Pod širým nebem. Do pražských Riegerových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce. Ligová fotbalová asociace odložila na žádost Jablonce jeho utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát tuto neděli. Náhradní termín ligového LFA oznámí později. A počasí na dnešek oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích je kvůli úpravě parkovacích míst uzavřená ulice Čelakovského. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy od Petry Vališové. A za malou chvíli se vrátíme opět k našemu vysílání. Zeptáme se, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. A samozřejmě nesmí chybět ani vzpomínka na léto roku 1968. Srpen byl v té době opravdu brutální díky okupace vojsky s Varšavskými smlouvy. Jednu vzpomínku přineseme před 7. hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Petr Rezek nebo Olympik.

0: To byl Petr Rezek a 8 minut po půl sedmé si můžeme říct, co přinese dnešní den na severu Čech. Začneme v Teplicích, 7. kapli se koná další z prázdninových pohádkových představení. V půl páté odpoledne zahraje Sváťovo divadlo. Představení pořádá regionální knihovna Teplice. Je to vždycky každé srpnové úterý, takže s dětmi si na to můžete spolehnout. Pak míříme na zámek v Ploskovicích. Od 7 večer tu je divadelní komedie Strašidlo na zámku. V hudební komedii plné nečekaných zvratů a písniček hrají Lukáš Vaculík, David Novotný, Aleš Háma a další. No a teď něco pro sportovní fanoušky, jestli už vám chybí hokej, tak na zimním stadionu v Ústí nad Labem od 6 večer přípravné utkání HC Slovan Ústí nad Labem proti SK Kadani, můžete jít fandit.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné ráno, za minutku už bude 6:45 a vy posloucháte Český rozhlas Sever a děláte dobře, zvlášť jestli chcete vědět, jaké bude počasí, protože v tuhle chvíli je na telefonu Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. I vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k aktuální situaci, jak to tam vypadá.
1: Tak aktuálně máme oblačnou až polojasnou, teploty se nám pohybují celkem vyrovnané. Jsou kolem 13-14 stupňů Celsia, na horách tam máme teploty kolem 10 stupňů Celsia a aktuálně máme bez strážek.
0: Co říká předpověď, jaké bude úterý?
1: Během dne očekáváme, že se zatáhne obloha, budeme mít tedy převážně zataženo a mohly by se vyskytnout ojedinělé přehánky nebo taky občasný déšť, ale během těch odpoledních hodin očekáváme, že by ty srážky byly četnějšího charakteru a vyskytovaly by se na většině území. A dneska taky očekáváme nejchladnější den v celém týdnu, jelikož dnešní maxima se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia.
0: A to jste mi udělala radost, upřímně řečeno, už tepla bylo hodně, ale zase na druhou stranu jsou prázdniny, někdo má teplo rád. Jak budou vypadat ty další dny?
1: Bude se nám postupně oteplovat, ale nebudou to nějaké velké hrůzy, budou to takové spíš letní dny, kdy při sluníčku ta teplota může vyskočit až třeba k 28 stupňům Celsia. Při té zvětšené oblačnosti se bude udržovat někde kolem těch 25 stupňů Celsia. Budeme mít více oblačnosti, nebude úplně tak modré nebe, jako jsme měli v těch předchozích dnech a budou se vyskytovat i občasné přehánky nebo občasný déšť a v těch dalších dnech, jak se nám bude oteplovat, nebude vyloučena samozřejmě. Mě i výskyt bouřky.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuju za předpověď a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadani na náměstí.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: David Stipka a Eva Farná. My se teď vrátíme o dobře 40, vlastně když to tak spočítáte víc, 60 let zpátky. Dramatické srpnové dny roku 1968. Ty nejsou jenom příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála taky regionální studia Československého rozhlasu, která improvizovala se záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Máme tu úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68. Připravili hlasatel rozhlasu roku 68 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily síť regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě, tak mě dobíte. Ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizací KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je k domů, Nataša si chodí s kolijou, máma.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za malou chvíli už nás čekají také další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Sever. Ukrajinská ubytovna v Rumburku zůstává v provozu. Víc uslyšíte od Petry Vališové v 7.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: O rozpočtu pro příští rok začnou na ministerstvu financí jednat jednotliví ministři. Ukrajinská ubytovna v Rumburku v Podhájí zůstává v provozu. Aktuálně je v ní 76 lidí. V Hejnicích je připravená lokalita Skalní město na výstavbu mokřadů. Dnes čekejte oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu na příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měly scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem Hnutí a premiérem Andrejem Babiše už ale v prioritách mají jasno.
3: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra. Prostě říkám, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
1: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Ubytovna v Podhájí v Rumburku na Děčínsku zůstává i nadále v provozu. Na oficiálních stránkách města se objevil dopis, ve kterém se hovoří o uzavření ubytovny ke konci září v případě, kdy klesne počet tamních obyvatel pod 75 osob. Aktuálně je v ubytovně 76 ukrajinských uprchlíků. Ve Skalním městě v Hejnicích ve Frýdlantském výběžku začne v nejbližších dnech výstavba mokřadu. Zhotovitel už místo připravil vykácením rostlin a stromů. Radnice původně plánovala na celé ploše louky vybudovat 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam vznikne pouze 6. Zbytek území se promění v biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky, které umožní návštěvníkům mokřady projít. Práce by měly být hotové ještě letos na podzim, pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberec. Kraj.
4: Mělo by teď nastavit tyhle ty vlastní práce, ty vybudovávání těch tůní, povalejch chodníků a těch dalších činností, které tady mají být. Ten projekt má být dokončený v rámci letošního roku.
1: Ve Francii pátrají po posádce jachty, kterou unášel proud u západu francouzského ostrova Ilde. Uvedla to agentura AFP s odkazem na francouzské úřady. Kolik lidí 13-metrovým plavidlem cestovalo, není jasné. Podle námořní prefektury pro Atlantický oceán po případných cestujících pátrá vrtulník a pátrací letoun. Jachty si všimli lidé na lodi plující z Anglie do Španělska. Britská loď k jachtě vyslala záchranný člun na její palubě, ale v jejím okolí ale nikoho nenašli.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo a ojediněle přehánky. Večeru budou četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Meteorologové také varují před nebezpečím vzniku požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objížděte to po silnici 1/27. A v Chomutově jsou kvůli stavebním pracím zúžené ulice Zahradní a Kamenná. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno, zprávy v 7 od Petry Vališové jste slyšeli. Příjemné úterý, připomeneme si dnešní datum, už za chvíli v kalendáři zjistíme, že dneska máme 18. srpna. No a pak jedna otázka pro vás, pánové, chtěli byste trénovat vlastní manželku? No já myslím, že většina by odpověděla, že rozhodně ne. Ale tenhle složitý úkol má před sebou Matěj Šustáček, který je od nové sezóny hlavním trenérem házenkářek Mostu. Tak jak se s tím vyrovnává, o tom budeme mluvit před 7:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Věra Špinarová.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Michal Tučný a teď je čas na pohled do kalendáře. Je to velmi jednoduché. Dneska máme úterý 18. srpna a Petr Jungmann našel zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
3: Briste se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětský komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a...

0: Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
1: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
2: Ano, i dneska se rozjedeme za vámi. Celý tenhle týden soutěžíme o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry od Alby a samozřejmě i nějaké drobnosti od nás, od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. A teď pozor, máme tu první nápovědu, kde naší hlídku po 10. hodině můžete dneska najít. Přijedeme do města, které leží na Děčínsku, vlastně na hranicích s Německem, takzvaném Českém Nizozemí. Tak co? Víte? Tušíte? No pokud ne, nebojte, těch nápověd bude ještě víc během dnešního ranního vysílání, tak poslouchejte.
1: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: Pojďme k počasí na severu, tak aktuální teploty venku se pohybují většinou okolo 15 stupňů Celsia, to jsou taková maxima, jinde i 12, on nás konec konců podle předpovědi čeká asi nejchladnější den tohoto týdne. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se můžou vyskytnout i přeháňky, nejvyšší denní teploty se dostanou mezi 17 až 21 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat na

narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vám všem pěkné ráno, 9 minut před 7:30 míříme do Mostu za Matějem Šustáčkem. Ten během léta povýšil na hlavního trenéra, stal se hlavním koučem v Mostě, tedy mužem, který má poslední slovo. Jenže svůj kariérní posun asi musel nejdřív probrat doma, protože v týmu jako hráčka působí jeho manželka, reprezentantka Markéta.
1: A Šustáček přiznává, že chvíli trvalo, než dala svému manželovi zelenou, aby klubovému vedení odpověděl na životní nabídku ano.
2: Když jsem s tím přišel teda doma, že mi to nabídli, tak první reakce byla samozřejmě jako negativní, že si to nedokáže představit. Ale den za dnem, jak jsme na to měli chvíli času si to promýšlet, tak se to vlastně jevilo pozitivněji a pozitivněji. Takže pak už vlastně i ona se na to těšila, jo, v uvozovkách těšila a říkala, že to může jako fungovat dobře.
1: Prozradil Matěj Šustáček. Ten jako asistent trenéra Jiřího Tancoše dohlížel na svou manželku v Mostě už v minulé sezóně. Už tehdy jí dokázal říct i nepříjemné věci.
2: Už jsme tak fungovali jako loni, že jsem mi říkal to, co se mi nelíbí, to, co se mi líbí. Je to v tomhle normálně jako vztah hráčka-trenér. V tomhle to není jako nic osobního, nebo že by... A ona je zase taková, že to veme. Že ona dá si ode mě říct a jako bere mě, takže v tom to mám jednodušší. A má nějakou sebereflexi, takže mnohdy jako ví sama, co jo, co ne. Samozřejmě něco se tam musí, to je vždycky. Ale v tom to nebyl a věřím, že nebude ani problém.
1: 35-letý Matěj Šustáček házenou žije. Mimo halu se ale snaží se svou o 6 let mladší manželkou Markétou jejich nejoblíbenější sport tolik neřešit.
2: Nevím, jestli fanatici nebo ne, možná trošku i jo, že se holky mi říkali tou ještě modernější mluvou z toho z mladšího dorostu, že jsem lock-in vázené, takže asi jo, ale spíš je to o tom, že jsme se snažili to mít nastavené tak, že doma je takové prostředí jakoby klidné, bez prostě házené a co nejmíň. Samozřejmě jo, přišla na to řeč 100% a bude přicházet. Ale aby jsme to neřešili jako 24/7, že to je prostě, pak bychom se taky z toho mohli zbláznit. A nebo v tom možná horším případě rozvíjet.
1: Smál se Matěj Šustáček, který v Mostě trénuje svou ženu Markétu. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tři minuty chybí do půl osmé, vy posloucháte Český rozhlas Sever a pokud s námi vstáváte, neuniknou vám informace ze severu Čech. Dozvíte se třeba to, že výnosy ze sklizně řepky v Ústeckém kraji jsou nižší než loni. I to vám řekne Petra Vališová ve zprávách půl osmé.

0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Zemědělci v Ústeckém kraji sklidili řepku a téměř všechno obilí. Výnosy jsou nižší než loni. Z hektaru podle loni farmáři sklidili skoro 6 tun obilí, letos necelých 5. Podle údajů, které včera zveřejnilo ministerstvo zemědělství, jsou výnosy na severu Čech zatím až na oves pod celostátním průměrem. V České Lípě dnes začíná rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie. Schodiště spojující Mariánskou ulici s parkem je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Zakázka za 5,5 milionu korun má být dokončená ke konci roku. Firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé do nich přitom investují 10 tisíce korun. Platí jim třeba letenku nebo ubytování. Filipínci mají podle evropských pravidel povinnost zůstat u původního zaměstnavatele půl roku. Podle analýzy ministerstva práce z minulého roku po této lhůtě odejde ze svého zaměstnání až 10% z nich. Německý soud ve Stuttgartu vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci obžalovanými ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství se snažili vymyslet způsob, jak poslat na Ukrajinu balíky s výbušninou. Podle prokuratury příkaz obdrželi od ruské tajné služby. Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou první nominaci kapitána Tomáše Bedricha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají za měsíc v Praze. A počasí na dnešek oblačno až polojasno. Během odpoledne převážně zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Mimoni je uzavřená Okrouhlická ulice, dělnici od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích. Projedete po objížďce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly aktuální zprávy od Petry Vališové. A my se za malou chvíli vrátíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč, což byly severočeské skvosty. A pak budeme mluvit o jedné velmi zajímavé výtvarné a literární soutěže pro seniory z Ústecka. Teď ale písničky, které nestárnou, zpívá Anaka.
4: Za

0: Za 5 minut 7:45 a s vámi Český rozhlas Sever. A teď se vrátíme ke včerejšímu tématu našeho Dáme řeč, což byly takové málo známé zapomenuté severočeské skvosty. Jaké místo jste objevili třeba vy? Typů bylo spousta, ale ozvali se třeba Petr z Litoměřic nebo Marcela z Děčína.
1: Napsali jste mi i na e-mail dameřeč@rozhlas.cz. Dobrý den. Za mě je takovým místem zřícení na hradu Kalich u Třebušína. Narazili jsme na ní úplnou náhodou při výletě a skoro nikoho jsme tam nepotkali. Člověk čeká jen pár kamenů v lese, ale nahoře je krásný výhled a hlavně úžasný klid. Od té doby tam občas vezmeme návštěvu a všichni se diví, že o tom místě nikdy neslyšeli. Napsal to Petr z Litoměřic. A ještě jeden e-mail. Dobrý den. Já jsem nedávno objevila bobří soutěsku u Vernyřic. Vyrezali jsme tam původně na krátkou procházku a vůbec jsme netušili, že narazíme na krásné vodopády schované mezi skalami a lesem. Bylo tam minimum lidí a děti byly nadšené. Přitom je to místo, o kterém jsem předtím skoro vůbec nevěděla. Paní Marcela z Děčína.
0: I dnes samozřejmě dáme řeč po 9:00, tentokrát téma sousedských vztahů. Tak jak jste na tom se sousedy? Na to se vás bude ptát Renata Filipi.

0: počasí.
1: 7:45, pojďme tedy k tomu, jaké je počasí. Dneska nás čeká nejchladnější den tohoto týdne, alespoň podle předpovědí. Ono to tak vypadá i podle teplot. Aktuálně nejvyšší naměřené jsou asi okolo 15 stupňů Celsia. Takže opravdu žádné teplo, na radaru zatím žádné srážky. Jinak nejdřív polojasno až oblačno, během dne se pak můžou vyskytnout ojedinělé přehánky, to bude hlavně na horách, ale později k večeru pak přehánky nebo déšť očekáváme četnější. Nejvyšší denní teploty 17 až 21.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 8 hodin na Českém rozhlasu Sever. Teď budeme mluvit o jedné zajímavé seniorské soutěži. Ústečtí seniori totiž mají posledních 14 dní na to, aby se přihlásili do soutěže Sen Art 2026. To je soutěž, kterou pořádá Ústecký magistrát. Soutěžit se může s výtvarnými díly, ručními pracemi, fotografiemi i literární tvorbou. A víc informací pro nás teď má Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak soutěž je určená seniorům od 60 let. V letošním 6. ročníku se vůbec poprvé podle organizátora Jakuba Jeřábka z odboru sociální péče Ústeckého magistrátu můžou přihlásit lidé z celého Ústeckého okresu. V minulých letech byla soutěž pouze pro obyvatele Ústí nad Labem. Senioři můžou soutěžit s ručními pracemi, kresbami, malbami, grafikou, fotografiemi nebo literární tvorbou. Do každé kategorie, ale můžou přihlásit pouze jedno dílo. Výtvarné práce musí zájemci přinést osobně do PB centra na Mírovém náměstí. Literární příspěvky můžou poslat e-mailem nebo poštou. Přihláškou najdu na webu města a práce musí odevzdat nejpozději do konce srpna. Letos je podle Jeřábka zatím zájem menší než v minulých letech. Může to podle něj souviset i s vysokými teplotami posledních týdnů.
0: No a jak ta soutěž dopadla loni? Kdy budou známí ti letošní vítězové?
1: Loni v kategorii kresba, malba a grafika vyhrála Helena Soukupová s dílem Druid. Mezi fotografiemi uspěla Alena Krejčová se snímkem Probuzení jara. Kategorii ručních prací vyhrála Marie Snopková s dílem Zubrnice a nejlepší literární příspěvek napsala Eva Sedlecká. Jmenoval se Setkání po letech. Letos odborná porota opět vybere v každé kategorii tři nejlepší práce. Vítěze město vyhlásí při říjnových oslavách Dne seniorů v Ústeckém domě kultury, kde budou soutěžní díla taky vystavená. Přesný termín ale zatím město nezveřejnilo.
0: Tak připomínám, posledních 14 dní mají ústečtí seniori na to, aby se ještě přihlásili do soutěže Sen Art. Kateřina Kučerová nám přinesla informace. Já za ně děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

krásnější než růže a Pavel Roth na Českém rozhlasu Sever. Za 4 minuty tu bude 8. hodina, s ní také zprávy. Sucho nadále snižuje průtoky řek v povodí Ohře. I to vám řekne Petra Vališová už za malou chvíli ve zprávách.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Přetrvávající sucho nadále snižuje průtoky řek v povodí Ohře. Kvůli výměně asfaltu budou na průtahu Libercem od poloviny září další omezení. Přípravné třídy mají podle ministra školství Plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Dnes čekejte oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V regionu je téměř ve všech řekách málo vody. Nejhůř jsou na tom především menší toky, které nepramení vysoko v horách ani neleží pod některou z velkých přehrad, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: Vodnost toků dosahuje okolo 40% dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Jsou toky, na kterých je vodnost i pod 20% srpnového průměru. A dokonce evidujeme i suché vodní toky.
2: Týká se to toku především v oblasti Žatecka a Podbořanska, například řeky Blšanky nebo Liboce. Od poloviny září čeká řidiče na průtahu Libercem další omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke sjezdu na Doubí. Teď tam ředitelství silnic a dálnic opravuje dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Od poloviny září pak přijde na řadu výměna asfaltu v krajních jízdních pruzích jak směrem na Turnov, tak při vjezdu do Liberce. Podle Jakuba Huška z ředitelství silnic a dálnic bude proto doprava v obou směrech vždy v jednom jízdním pásu. Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené tzv. Přípravné třídy. V nich si děti zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce přípravné třídy zachovat, přestože měly podle novely školského zákona v září 2029 skončit. Doteď do nich nastupovaly právě děti s odkladem, těch ale bude méně. Pokračuje Jana Hlavová, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických porad.
5: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladu je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: V americkém státu Kalifornie začne soud s americkou technologickou společností Meta. Ta čelí obvinění, že své platformy navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Soudní řízení vychází ze žaloby, kterou před 3 lety podalo 30 amerických států. Pokud by Meta u soudu prohrála, mohlo by to znamenat zásadní změny ve způsobu, jakým mladí lidé používají sociální sítě. Firmě hrozí taky pokuta v přepočtu přes 29 bilionů korun, tedy skoro celá hodnota jejich akcí.
3: Počasí.
2: Dnes očekávajte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo a ojedinělé přehánky, které budou k večeru četnější. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Meteorologové také varují před nebezpečím požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Krupce při příjezdu do Sobě chleb v ulici U hřiště leží na silnici spadlý strom a v Doksech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 8, Petra Vališová na Českém rozhlasu Sever. Hezké ráno, no a za chvilku společně vystoupáme na váhu. ne, že bychom zjišťovali, kolik jsme přibrali, ale budeme spíš zjišťovat, kdy a jak se v historii vlastně vážilo. No a pak se podíváme na nový československo-chorvatský animovaný film Tajemství křišťálové planety. Více od něj dozvíme, o něm tedy dozvíme od herce Jana Maxiána. Teď už ale písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Jaromír Nohavica.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.
0: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever.

0: Děvčech, krásných začátků a Petr Novák, 10 minut po 8, dobré úterní ráno. I dnes tu máme něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zeptáme Martina Písaříka, jak se historicky vyvíjela taková věc jednoduchá jako vážení.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Tak aktuální teploty venku většinou okolo 11 až 15 stupňů Celsia. Pravděpodobně nás čeká asi nejchladnější den tohoto týdne. Na druhou stranu zatím žádné strážky, i když předpověď mluví o tom, že bude oblačno až polojasno, během dne přehánky hlavně na horách a později večer přehánky nebo četnější déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 21.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 8:30 vás pozveme na jeden moc zajímavý film. Ještě do 19. srpna, to je do zítra, se můžete jít podívat na československý chorvatský animovaný film Tajemství křišťálové planety. A jedním z účinkujících, vlastně tedy přesněji řečeno, jedním z hlasů tohoto filmu je herec Jan Maxián. A sám říká:
1: Tajemství křišťálové planety je skvělý film v tom, že nabízí hrozně moc věcí. Je to velmi dobrodružný film. Je z pozice malé holčičky, takže pokud na film zajdou rodiny právě s dětmi, tak je tam nádherná ta možnost, že to dítě se může velmi lehce ztotožnit s hlavními protagonisty.
2: Jak se jmenuje ta postava, kterou dabujete? A popravdě řečeno, on ten dabing pro vás je taková, řeknu, druhá vodička.
1: Dabingu se velice rád věnuju už přes ty brdo 30 let. Ale jinak vlastně jsem tady svoji roli ne daboval, ale namlouval, protože je to původní česká věc. A ta postavička je velice taková zvláštní, ona lehce posouvá děj, ale je to taková prehistoricky vyhlížející okřídlená bytost. Já bych ji připodobnil k pterodaktylovi, a nebo k sobě, když po skoro probdělý noci se ráno probudím a nemůžu najít kartáček na zuby. Je to takový zubozub, on má poměrně velké zuby. V tom filmu jsou dva, druhého namluvil Petr Rychlý, takže jsme taková, dá se taková humorná dvojice, která lehce dopomůže hlavním protagonistům k tomu, aby něco dokázali.
2: To mě vede k otázce, jak dalece je pro vás kamarádem mikrofon rozhlasový.
1: Takhle, mikrofon zbožňuji. Dokáže zesílit jak hlas, tak i myšlenku a poslat ji do celého světa. Za prvý trávím velice rád čas u mikrofonu Českého rozhlasu a pak zbožňuji čas u reproduktoru, ze kterého se line zvuk právě z toho mikrofonu Českého rozhlasu, protože Český rozhlas je asi z 95% ten nejčastější zvuk, který se z reproduktoru u mě doma nebo v autě line. A tak jsem moc rád, že jsem měl možnost skoro třeba takhle z milých rozhovorů i natočit nějaké rozhlasové hry. Měl jsem možnost spolupracovat i na třeba básnických pásmech a moc se těším na jakoukoliv další výzvu, kterou budu moci přímo maximálně splnit právě s Českým rozhlasem.
2: Tak, vážení posluchači, toto nebyla placená reklama. Poslední otázka. Pořád budete mít rád Česko?
1: Já jsem vlastenec od malička a zůstanu jim. Rád cestuju po celém světě, ale většinou je to ten okamžik, kdy si uvědomím, jak máme naši zemi nádhernou, jak stojí za to jí milovat a jak ta naše země je vlastně taková zahrádka a může být i nadále.
2: Ale víte, že jsem se ptala na něco úplně jiného.
1: Vy míříte k pořadu Máme rádi Česko? Jsem moc rád, že si můžeme užívat s tímhle pořadem. Neb se mi pořád ozývají, a nejenom mě samozřejmě, ale všem nám, spolutvůrcům toho pořadu, se ozývá obrovská kupa lidí, že je to pro ně balzám na duši, že si užijou poměrně jako uvolněnou legraci, něco se dozvědí o té naší zemi, ale vlastně i nabídneme pohled na to, jak je dobrý mít kamarády a užívat si společný čas. Tak jsem za to moc rád, že můžeme i dál nejenom mít rádi, ale to Česko přímo milovat.
0: S hercem a muzikantem Janem Maxiánem si povídala naše kolegyně Slávka Brádlová. Připomínám, že už jenom do zítřka máte čas jít se na tuhle novinku podívat do kina.

Petr Spálený jako mistr zkratky nás vlastně pozval i ke zprávám na 8:30, protože Petra Vališová vám už za 3 minuty řekne třeba to, že na domově pro seniory v Krásném Březně začala rozsáhlá energetická obnova. Víc ve zprávách v 8:30.

0: 9.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Na domově pro seniory v Krásném Březně v Ústí nad Labem začala rozsáhlá energetická obnova. Práce vyjdou na necelých 48 milionů korun bez DPH. Součástí obnovy je zateplení objektu, výměna fasády a instalace solárních panelů s bateriovým úložištěm. Hotovo má být do října příštího roku. Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na jeho webu si školky mohou zdarma stáhnout 21 pracovních listů, z nich každý se zaměřuje na některé z pravidel silničního provozu. Listy si mohou vytisknout a postupně je každý den umisťovat například na plot nebo v šatně. Hackři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadané občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje mohli použít k finančním podvodům. Po zápase na stadionu Bohemians si fotbalisté Jablonce nechali odložit i nedělní utkání šance ligy proti Ostravě, a to kvůli účasti v kvalifikaci konferenční ligy. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. A počasí na dnešek oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo a ojediněle přehánky. Teploty naměříme do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na libereckém Perštýně se tvoří kolony v ulici doktorky Milady Horákové kvůli omezení v ulici 8. března.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Slyšeli jste zprávy, které vám přinesla Petra Vališová. Na Českém rozhlasu Sever si za chvilku prozradíme, co přinese dnešní den na severu Čech. No, asi bych to neměl říkat, ale budu pro vás mít i druhou nápovědu pro naší dnešní soutěž. A pak si budeme povídat o bouřkách hasiči. V Ústeckém kraji se včera rozhodně díky silným bouřkám nenudili, likvidovali jejich pozůstatky. Jak to vypadalo v Ústeckém kraji, nám řekne Jan Beneš. Ale teď už písničky, které nestárnou, Naďa Urbánková nebo Dalibor Janda.

0: Vzácný nápoj Nádí nám nabídla Naďa Urbánková, ale také Karel Černoch a další. A my se teď zeptáme, co přinese dnešní den na severu Čech. Začneme v Teplicích, v samého Kapli se koná další z prázdninových pohádkových představení, takže můžete vzít malé děti a půl páté odpoledne zahraje Sváťovo divadlo. Je to vždycky každé srpnové úterý. Na zámku v Ploskovicích, tam se od 7 večer hraje komedie Strašidlo na zámku. Je to plná nečekaných zvratů, písniček, bude hrát Lukáš Vaculík, David Novotný, Aleš Háma a další. No a teď něco pro příznivce sportu, pokud už vám chybí po té pauze hokej, můžete se jít podívat na zimní stadion v Ústí nad Labem, od 6 se tu hraje přípravné hokejové utkání. HC Slovan nastoupí proti SK Kadaň.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Ano, celý tento týden s námi soutěžíte o ceny od pivovaru Ferdinand. Naše hlídka výjíždí po vlastně celých severních Čechách. Máme pro vás nejenom pivo od Ferdinanda, ale i dárky od společnosti Alby a od nás od Českého rozhlasu Sever. Stačí nás prostě najít. Jednu nápovědu už jste slyšeli a teď tady ta druhá. Kde dneska po desáté budeme? Budeme na městě nebo městečku, chcete-li, které leží na Děčínsku na hranicích s Německem v takzvaném českém Nizozemí. A přímo ve městě je hraniční přechod s německým Neugersdorfem. Už víte? Tak pokud ne, poslouchejte naše vysílání. Čeká vás ještě minimálně jedna nápověda.
2: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, jak to vypadá s počasím, tak dneska nás podle meteorologů čeká nejchladnější den, ranní teploty, tedy nejchladnější den v tomto týdnu, pozor, ranní teploty teď většinou okolo 14 až 16 stupni Celsia, jinak přes den počítejte 17 až 21. Zatím nevidíme žádné srážky, nejdřív bude oblačno až polojasno, ale během dne se ojedinělé přehánky vyskytnou nahora, později večer čekejte přehánky nebo déšť četnější.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 48 minut. Přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Asi jste včera zaznamenali, že krajem probíhaly bouřky, ty pondělní zaměstnali desítky hasičů v Ústeckém kraji. Kam se nejvíc vyjíždělo? K popadaným stromům, zatopeným sklepům, komunikacím, ale i k poškození elektrickému vedení. A podrobnosti pro nás má Jan Beneš.
1: Hezké ráno.
0: Honzo, tak kolik těch událostí spojených se včerejší bouřkou museli hasiči řešit?
1: Byly jich desítky, nejvíce zásahů měli na Děčínsku, Ústecku a Teplicku. V Malém Březně na Ústecku bouřka třeba strhla dráty elektrického vedení, na Sněžníku u Jílového na Děčínsku hasiči zase vyjížděli k doutnajícímu stromu, který byl podle hasičů zasažený bleskem.
0: Hasiče nejvíce trápily ty popadané stromy asi a taky případně stromy, které tím pádem třeba hrozily.
1: Je to tak, nejvíc podobných zásahů měli hasiči na Děčínsku, v Huntířově pak vyjížděli ke stromům opakovaně. Některé ležely přímo na silnici a blokovali provoz a další výjezdy měli v Markvarticích, Verneřicích a na Veselém. Na Ústecku odstraňovali strom ze silnice a na Střekově a v Homoli u Pany zasahovali u stromu, který hrozil pádem.
0: Jak to vypadá s předpovědí počasí? Ale pojďme se ještě vrátit k tomu včerejšku. Oni tu byli i přívalové deště, kromě stromů.
1: Je to
0: na
1: tak.
0: Kterých místech voda zatopila třeba sklepy nebo silnice?
1: Například v Dubí a v Krupce na Teplicku hasiči čerpali vodu ze sklepů rodinných domů. V Chlumci na Ústecku odčerpávali zatopenou silnici. Kvůli nahromaděné vodě zasahovali taky v Dubské ulici v Teplicích, Litoměřické ulici a na Ústeckém Střekově nebo v Ruské ulici v Děčínských Podmoklech.
0: Tak a pojďme k té předpovědi. Čekají nás znovu silné bouřky?
1: Podobně silné bouřky jako v pondělí meteorologové zatím neočekávají. Dnes odpoledne a večer se můžou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky bez přívalových dešťů. Stejně tomu bude i ve středu. Častější přehánky a bouřky podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu můžeme očekávat až ke konci pracovního týdne.
0: Jan Beneš shrnuje události, které nás včera provázely při bouřkách v Ústeckém kraji. Honzo, díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut už tu bude 9. hodina, to znamená, že i dnes otevřeme zajímavé téma v pořadu Dáme řeč, kterým vás dneska provede Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: O čem to bude?
1: Tak co ty a tví sousedé, jste kamarádi, nebo o nich třeba nic moc tak nevíš?
0: Ale tak já musím říct, že já si zrovna nemůžu stěžovat, teda až na souseda pod námi, který teda kouří nějaké rostlinné produkty.
1: Ano.
0: A bohužel je kouří na balkoně.
1: Jde vám to do bytu.
0: Ano, ale tak jako, no, dobře, samozřejmě.
1: Proti gustu žádný dišput.
0: Ale jinak máme teda kliku, dokonce čas od času se scházíme na sousedských sedáncích, opékáme busty před domem a tak, ale známe se, takže.
1: Jak dlouho vlastně znáš své sousedy?
0: 15 let.
1: 15 let.
0: Minimálně.
1: A 15 let
0: a oni se mění, oni někteří umřou občas.
1: No to
0: a pak
1: se občas stává,
0: nový,
1: ano,
0: jako.
1: ano. Tak sousedské vztahy, protože vlastně to jsou jedny z nejkomplikovanějších vztahů vůbec.
0: Jak to máte vy se svými sousedy, to nás bude zajímat po 9. hodině. Teď už se s vámi loučí Petr Beran a rychle na cesty do auta. Připomínám, že tu máme naši letní soutěž. Možná, že se s někým vás potkáme dneska, já ještě nebudu říkat kde. Každopádně, pokud ne, tak se uslyšíme zítra ráno v našem vysílání. Hezký den.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ministerstva a meteorologové sestaví mapu míst, kde je nejhorší sucho. Stát díky ní podle premiéra bude moci lépe cílit pomoc. Nově můžou řidiči v centru Rumburka platit parkování platebními kartami. Pietní místa na nelegálním zvířecím hřbitově v Turnově musí lidé odklidit do konce listopadu. Dnes čekejte oblačno až polojasno a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Příští pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Ta má pravomoc koordinovat konkrétní opatření. Česko aktuálně čelí nejsilnějšímu suchu za poslední roky. Někde například úplně vyschly potoky nebo malé řeky. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes po jednání znovu ustavené národní koalice proti suchu taky řekl, že ministerstva a meteorologové mají sestavit mapu míst, kde je situace se suchem nejhorší. Stát by pak podle Babiše mohl lépe cílit pomoc. Naopak podle předsedy ODS Martina Kupky vláda zareagovala pozdě.
2: Je to ryzí populismus, vlastně to shrnul nejlépe sám. Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví. Pokud to udělá, tak díky krokům, které se podařilo v tom minulém období významně urychlit.
0: Rumburk na Děčínsku zahájil výměnu parkovacích automatů v centru města. Nová zařízení umožní řidičům platit nejen mincemi, ale také platebními kartami. Na Nálužickém náměstí a v jeho okolí je celkem 5 parkovacích automatů, přičemž některé z nich už platbu kartou umožňují.
3: Podle mluvčího města Petra Číly už jsou na náměstí 2 automaty nové, tedy přijímají platbu kartami. Další 3 by město chtělo vyměnit do konce tohoto týdne. Nové automaty budou nejen na Lužickém náměstí, ale také na začátku pěší zóny nebo u úřadu práce. Za výměnu automatů zaplatilo město zhruba 500 000 korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček a třeba i morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová uvedla, že všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu. Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo. Ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 129 cm, průtok 83 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm a tendence setrvalá. Zajištění vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D6 mezi exity Nachyše a Lubenec ve směru na Prahu je uzavřený odstavný pruh kvůli sekání trávy. Pravděpodobně tam potkáte pomalu jedoucí auto údržby.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč. A my tentokrát máme krásné téma, sousedské vztahy. Jaké máte vztahy se svými sousedy v domě, v ulici nebo třeba na chalupě? Znáte všechny sousedy u vás, paneláku? A řešili jste třeba někdy i nějaký sousedský spor? Já doufám, že ne, ale bohužel občas se to stává. Klidně volejte do studia na telefon 475 212 212. Moc se těším na perličky se sousedy. Já jich mám doopravdy spoustu. spoustu a můžete psát klidně i e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz a nebo posílejte své příběhy se sousedy a taky třeba vzpomínky na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Petra Valešová. Peti, hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne.
4: Tak a my jsme se bavili spolu o sousedských vztazích a ty máš jednu neuvěřitelnou takovou pikantní perličku, to jsem nikdy v životě neslyšela.
5: No, jedni naši sousedi, já už ani nevím, jestli pořád nad námi bydlí, a my jsme v přízemí a oni měli kočku, myslím, že to bylo dokonce kotě, a chtěli ho nechat jít ven se vyvenčit, ale nechtělo se jim asi scházet to jedno patro, takže oni si vzali deku, vyhodili ji z toho okna a to kotě, aby jako slezlo po té dece.
4: Jasně.
5: Jenomže to bylo už v letních měsících, takže my jsme měli otevřená okna a mého bratra probudilo kotě, co si mu sedlo na hrudník a hladilo ho po nose.
4: Tak to muselo být docela pěkné probuzení.
5: Já si myslím, že to kotě letělo, jako jak se leknul, takže se proletělo po místnosti.
4: Tak vidíte, to i takové zážitky můžete mít se sousedy. Prostě stát se může ledasco, tak moc se těším na vaše zážitky. Klidně už volejte 475 212 212 společně na Českém rozhlase Sever dáme řeč. Teď už ale písničky i ty, které nestárnou, zaspívá Valdemar Matuška a teď posílám Hanku Zagorovou.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Valdemar Matuška dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My máme nádherné téma sousedské vztahy, protože ty můžou být skvělé, ale taky nám to může udělat pěkné peklo v životě. A jací jsou vaši sousedé? Máte dobré vztahy? Znáte třeba všechny sousedy v okolí? Pokud bydlíte v paneláku, kolikrát to bývá dost komplikované? Klidně už teď volejte do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz, můžete klidně i fotku se svými sousedy nebo vašeho souseda poslat na Facebook Českého rozhlasu Sever. A když jsme u těch sousedských vztahů, tak dokonce i zpívající právník Ivo Jahelka napsal úžasnou baladu o tom, jak takzvaná soudka rozkmotřila sousedy Čoutka a Houtka.
1: Venkovská stavení skrývají rozličné koutky, zápraží sednice, kůlny.

Pozemek pod ním však už byla Čoutkova soudka. Tak ti to povídám naposled, Jáchyme Houtku, že nebudeš život vírat v okýnko nad mojí soudku. Kdo má furt poslouchat od vás ten příšernej brajgl, tak pravil Čoudek a do soudky zašlápnul.

zapojil čerpadlo vokínkem dovnitř šoupnu. No a tak kvůli pár na plotně přicmoudlým žloutku ze žumpy v obsah se čátečně přemístil k houtku.

0: Jedno těpic, Ivo Jahelka a balada o tom, jak takzvaná soudka rozkmotřila sousedy Čoutka a Houtka. Jak vidíte, tak sousedské vztahy mohou být opravdu někdy hodně peprné. Já bydlím na vesnici a nedávno se mi stalo, že mi ujelo nezabrštěné auto z kopečka. Viděla to jedna všímavá sousedka a do hodiny se mi smála celá vesnice. Takže paní sousedce jsem poděkovala, nakonec jsem se zasmála taky. Naštěstí to dobře dopadlo, tím, že se to dozvěděli sousedi, tak mi pomohli auto odtáhnout zpátky na místo a vše bylo vlastně v pořádku. Takže sousedské vztahy u nás na vesnici jsou vlastně docela dobré. Co ty vaše? Volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: s vámi je Český rozhlas Sever, tak je dnešní Dáme řeč. My si povídáme o sousedských vztazích, protože ty můžou být občas hodně komplikované, ale taky můžou být krásné. Díky sousedům si můžete najít i nové přátele. To se mi povedlo, když jsem si ještě v Ostravě vlastně kupoval svůj první byt, který byl docela v dezolátním stavu. Můj tehdejší přítel mě nechal na holičkách, zaklepala sousedka a znali jsme se asi 2 hodiny, pomohla mi položit lino, no a do dneška jsme kamarádky. Známe se 20 let a Bára je pro mě jeden z hodně moc důležitých lidí v životě. I to vám můžou nabídnout sousedské vztahy. A k nám do studia se teď dovolala paní Marie z Kamenického Šinova. Paní Maruško, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne vám do redakce i všem posluchačům.
0: Tak co vaše sousedské vztahy? Já doufám, že jsou skvělé.
1: Tak já jsem tak přemýšlela, docela zajímavé téma pro mě. Mm-hmm. Já bydlím v zástavě, kde jsou rodinné domky. Takže já mám přes ulici 2 sousedy a přes plot, jak se řekne, taky 2 sousedy.
0: Ano.
1: A je zajímavé, když jsme před 60 lety koupili tenhle ten dům, tak jsme měli o 1 generaci všechny tyhle ty sousedy starší jako to. To jsme ještě měli děti malé, takže vyrůstali takhle při těch sousedech a ve vší opravdu symbioze, protože jsme vycházeli velmi dobře, povídali jsme si přes ten plot i přes tu silnici.
0: Ano.
1: A nikdy jsme spolu neměli vůbec žádný
0: konflikt. Pomáhali jste si, rozumím.
1: No a nyní bydlíme zase, my tady jsme pořád, ale tyhle ty sousedí jsou zase o 1 generaci mladší všichni. A takže taky takhle vyrůstají tady ty děti a pohromadě jsme tady všichni. A můžu říct, že taky velmi dobré vztahy. Tady se bavíme kor v létě vždycky buď na silnici večer, anebo přes ten plot s těma sousedama. Když jedou autem, odjíždějí, mávají nám. V zimě, když házíme sníh, tak se vidíme méně, ale teda nadáváme na ten sníh. Na
0: rozumím.
1: Zase vidíme a můžu říct, že opravdu jsme neměli spolu žádné škraloupy a je to v pořádku, protože si nedovedu představit, že bychom se na sebe měli mračit nebo si házet listy přes plot, nebo já nevím, se na sebe škaredit, vůbec to není hezký. A i v ulici, kde máme hustě osídleno, že jo, ty rodinné domky, takže opravdu i tady máme ze všech stran dobré vztahy, já si nemůžu naříkat.
0: Paní Maruško, tak to jsem moc ráda, že mi něco takového říkáte, protože jenom ty dobré vztahy na světě, to je podle mě to nejdůležitější. A sousedské vztahy, jak se říká, si nevybíráme, tak jsem moc ráda, že vám to vyšlo. A vlastně, jak dlouho jste říkala, 60 let, že vám to tam
1: 60 let,
0: že vám to takhle klape. To je neuvěřitelné.
1: Ano, ano.
0: Moc díky, mějte se a naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A co vy, jaké jsou vaše sousedské vztahy? Taky jsou takhle skvělé, jako má paní Maruška z Kamenického Šinova, anebo to občas trošku někde zaskřípe? Zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212.
2: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se 2x denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marcela Holanová dospívala, vy stále posloucháte Český rozhlas Sever. My dnes dáváme řeč na Českém rozhlase Severu sousedských vztazích. Píšete mi i na e-mail, zdravím z Úlovic, máme skvělé vztahy a navzájem si pomáháme, hlídáme domy, krmíme zvířata, když nejsou doma, nabídneme si vždy dobré jídlo, pečivo, ovoce, vyzvedneme balíky, zásilky a tak dále. No ale i jednou se mi stalo, že kvůli pokácené verbě a špalkům jsme se pěkně v uvozovkách chytli s jedním cholerickým mladým sousedem. Křičeli jsme na celou ves. Druhý den přišel s omluvou i kusem vepřového domácího sádla a masa. A opět v pohodě. Občas se prostě vztahy musí pročistit. I když jsem dřív bydlela v Praze, tak jsme si navzájem pomáhali a hlídali byty. Zalévali kytičky, krmili rybičky, když sousedé byli na dovolené. S pozdravem paní Milena. Tak paní Mileno, naprosto s vámi souhlasím. Taky se mi občas stalo, že jsem musela na některého souseda tak trošičku poukázat. Hele, takhle ne. A pak bylo vždycky všechno v pohodě. A vzpomínáte si určitě, že na začátku našeho dnešního Dáme řeč nám zaspíval Ivo Jahelka skvělou baladu o sousedských vztazích. A právě zpívající právník Ivo Jahelka má v repertoáru spoustu písniček na téma případů soudních síní. A tady je pro něj, taky je to pro něj věčně věcné téma na veselé vyprávění.
1: Každý z nás s někým sousedí a vycházíme spolu buď dobře nebo méně dobře. A pokud vycházíme úplně špatně, tak to pak někdy končí až dokonce u soudu. A je pravdou, že ty sousedské spory mívají někdy velmi zajímavý původ a zajímavé důvody. Takže třeba na ukázku z jednoho sporu, typický spor o hranice pozemku, to je velmi časté. No a ten žalobce uváděl, soused mi vždycky na jaře pošoupnul hraniční kámen na své pole, abych mu osel i kus jeho pozemku. A předešně mi zase hlouběji na moje pole, až mi geometři nepřímo naznačili, že jsem vůl. Klasické spory jsou o ovoce, které padá přes plot a větve, které přesouvají přes plot. Takže třeba z jednoho takového sporu žalobce uváděl hrušky, co mu padaly přes plot do zahrady, mi zase hází zpátky, ale až po jejich nahnití na novou fasádu a křičí nažer se mistře. A kam to až někdy může dospět mezi sousedy, o tom svědčí tento zápis, kdy žalobci líčili tu situaci slovy. Soused začal úmyslně říkat psovi Karle a feně Věro. Když nechceme, aby ty potvory za náma běhaly, musíme na sebe s manželkou, protože se také tak jmenujeme, jenom pískat. Přípis, který přišel od jednoho občana soudu a byl velmi zajímavý, nebo tam bylo napsáno. Vážený soude, sděluji vám, že váš rozsudek číslo jednací 5C86/92 jsem zařadil do své sbírky pod evidenční číslo UP, závorka úplná pitomost, 26/402, a proto v případné korespondenci uvádějte laskavě obě tato čísla.
0: To je prostě neuvěřitelné a přesně naprosto skvělý tip na to, jak Ivo Jahelka může dělat vlastně své písničky. A vidíte to? Všechny jsou ze života. Sousedské vztahy jsou skvělé. Občas dokážou je pěkně potrápit. Jaké jsou ty vaše? Určitě ještě jeden telefon stihneme. Mám tady e-mail, takže volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám skupinu ABBA. Hezký poslech.

0: Skupina ABBA dospívala 9 hodin a skoro 37 minut k tomu. A v dnešním Dáme řeč si povídáme o sousedských vztazích. Tady máme další e-mail a dobrý den. Musím říct, že my máme obrovské štěstí. Naši sousedé z patra jsou neuvěřitelně ohleduplní v domě a to bydlíme v paneláku, je naprostý klid. A když jedeme na dovolenou, bez opav si navzájem zaleváme květiny a hlídáme kočku. Přeji každému, aby měl kolem sebe tak skvělé a spolehlivé lidi. Hezký den přeje Honza. No a když jsme u těch sousedů, tak všichni asi víme, že sousedy si nevybíráme, i proto patří sousedské vztahy mezi jedny z nejkomplikovanějších. Já jsem se proto psychoterapeutky Zuzany Hrochové zeptala na to, co dokáže sousedské vztahy pokazit a co se s tím dá vlastně potom dělat.
1: Ta netolerance, bezohlednost, nevychovanost, tak to si myslím, že to může být jedna z věcí, která to komplikuje.
2: Pokud nejsme tolerantní my, tak se to dá změnit, i když je často velice těžko. Co ovšem dělat v případě, že tolerantní není náš soused?
1: Těch možností je vícero, že jo. Za prvý si s ním můžu jít promluvit a samozřejmě, že asi nemůžu vystoupit agresivně, ale promluvit si o tom, co mi vadí a co se s tím dá dělat. Ale vždycky můžu si s ním promluvit. To je jedna věc. Můžu to udělat jednou, dvakrát, když to nepomůže, tak už se můžu obrátit na správu toho domu a řešit to přes ně. Vlastně zavolat policii a podobně, takže ty nástroje samozřejmě mám, jak si s tím poradit. A zase na druhou stranu je o tom, jak ten člověk, s kterým chci mluvit, je ochotný udělat nějakou změnu a víc vstříc. A zase s tím, jak já do toho vstoupím, že dobře, pokud budu bušit na dveře a budu někomu nadávat, tak asi se zlou nepořídím.
2: Hraje velkou roli i to, kde žijeme, tedy jestli v rodinném domě nebo v 12-patrovém paneláku, nebo třeba v činžovním domě, kde je třeba jen 6 bytů.
1: Samozřejmě jiný řešení je, když to je v domě, kde bydlí 6 rodin a v jiném, kde bydlí, já nevím, 100 rodin. Tak to menší místo se dá líp, protože tam ty lidi se i víc znají, že jo, protože používají jeden vchod, a když, já nevím, jsou na patře dva, tak je to snadnější, ale když bydlím, jak jsem říkala, v tom panelovém domě, tak je to komplikovanější.
0: Jak se ale zdá, tak sousedské vztahy zatím máme docela dobré a já všem přeji, aby byly co nejlepší.

0: další barvy. Tohle byla skupina Miraj a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeče. My jsme si povídali o sousedských vztazích, díky za telefony, taky díky za to, že jste napsali pár e-mailů. Jak se zdá, sousedské vztahy máme prostě skvělé. Další téma zase společně zítra, tentokrát si zaběháme. Zkoušeli jste někdy pravidelně běhat? Já ne. Jak dlouho jste to vydrželi? Já vůbec, tak jsem zvědavá na vás. A my pokračujeme ale na Českém rozhlase Sever a přesně ve 9:45 tady bude zámecké léto. Renáta Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000, no a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimněji. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Úplně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Silvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po francouzsku té doby, ale po česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o 3 víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetice, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Heltrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školější středisko Českých drah původně, takže není historicky.
0: No, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále. Takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano. Je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, není. Je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Za C.
0: Uchylce přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko, to jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Vodní nádrže v povodí Ohře mají i přes přetrvávající sucho dostatek vody. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. Dnes čekejte oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady například v oblasti boje proti suchu.
2: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali, pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je čtvrtá oblast.
1: Vodní nádrže Fláje na Mostecku a Přísečnice na Chomutovsku jsou zaplněné ze 70 a 75%, Nechranice na Chomutovsku z 80%. Přehrady tak nadále udržují potřebné průtoky v řekách. Vody je podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové stále dost pro zásobování obyvatel i pro odběry průmyslových podniků a elektráren. Na Ohři proto zatím nemuseli přistoupit k zákazu odběru povrchové vody. Oprava průtahu Libercem mezi ulicí České mládeže a sjezdem na Doubí potrvá zhruba do poloviny listopadu. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce by měly skončit v polovině listopadu, uvedl to vedoucí provozního střediska RSD v Liberci Jakub Hušek.
3: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
1: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo a ojediněle přehánky, které večeru budou přibývat. Nejvyšší denní teploty naměříme do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí je zablokován výjezd ve směru na Děčín. V Mojžíři blokuje provoz trolejbus s prasklou pneumatikou. Počítejte se zdržením minimálně 30 minut. Doprava je tam řízená kyvadlově. A v Chomutově dejte pozor v Poděbradově ulici. Srazila se tam 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po 10. hodině začíná na Českém rozhlase Sever dopolední expres a my vás za chvíli naučíme péct sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém mladý cukrář Vojtěch Vrtiška. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Tak doufám, že už se teď těšíte. Já vám mezi tím posílám písničky, ty, které nestárnou. Zaspívám Michal Tučný a teď posílám Martina Maxu.
0: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Tohle byl Michal Tučný a taky písničky, které nestárnou, které posloucháte na Českém rozhlase Sever. A teď už jsou připraveni slavní Severočiši. Tentokrát vám Milan Knotek představí ošetřovatelku Ludmilu Zelenkovou.
1: Slavní Severočeši.
2: Pomáhala tam, kde šlo o život. Ludmila Zelenková byla ošetřovatelkou, odvážnou spolupracovnicí odboje i činovnicí Československého červeného kříže. Narodila se v roce 1873 v Opočně u Loun. S rodinou odešla do Ruska, kde se provdala a žila na statku u Lublinu. Když v roce 1914 vypukla válka, její život se zásadně změnil. Absolvovala zdravotnické kurzy ve Varšavě a už v roce 1915 vedla lublínský lazaret. Pečovala o raněné ruské vojáky i o české a slovenské zajatce z rakousko-uherské armády. Později odešla do Moskvy, kde se stala ředitelkou nemocnice Červeného kříže. Ta se postupně proměnila v důležité útočiště českých a slovenských vojáků a také lidí zapojených do československého odboje. Zelenková riskovala vlastní bezpečí, když ukrývala legionáře, pomáhala jim opatřit doklady a dostat se z Ruska. V roce 1918 se sama vydala na nebezpečnou cestu z Moskvy do Čech. Přes věznění v Ovši se jí podařilo dorazit do vlasti právě v době vzniku Československa a přinést důležité zprávy domácímu odboji. Za své zásluhy byla vyznamenána Československou revoluční medailí. Po válce ji do služeb Československého červeného kříže povolala Alice Masaryková. Zelenková pomáhala uprchlíkům a rodinám legionářů. Věnovala se také péči o ruské uprchlíky. Své zkušenosti zaznamenala v knize Ze života české ženy na Rusy. Zemřela v srpnu roku 1950.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever,

0: Jana Kratochvílová dospívala, tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho dopolední expres. A teď pojďme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Tibetský dům a buddhistickou stupu si s Evou Buchrovou prohlédneme v Českém Nizozemí, tedy ve Šluknovském výběžku na asijské stezce.
2: Značkaři Klubu českých turistů vyznačili žlutou turistickou trasu z nádraží v Dolních Mikulášovicích, kolem centra asijské kultury a dále k železniční zastávce Lipová u Šluknova. Tam navazuje na stávající zelenou. Turisté tu uvidí živé tibetské jaky, buddhistickou stupu a další zajímavosti, které v naší české krajině působí trochu jako zjevení.

0: O vznik této nenáročné trasy se zasloužili provozovatelé Centra asijské kultury. K vidění je nejen buddhistická stůpa, jurta, tradiční pícka na pečení chleba, ale právě i živá zvířata, která jinde v naší krajině nepotkáte. Pase se tu stádečko asijských jaků, kterým naše podnebí zdá se prospívá. Stezka vede v bezprostřední blízkosti ohrady s těmito zvířaty. Můžete si tak vychutnat pohledy z očí do očí. Místo je u železnice, která tu prochází v hlubokém skalním zářezu. Přes něj kdysi vedl most, který současní majitelé na vlastní náklady obnovili jako turistickou lávku. Nese jméno znovu obnovitele Ptáčkův most. Asijská poznávací stezka propojuje modrou turistickou trasu kolem Šluknovského výběžku se zelenou vedoucí středem regionu od západu k východu. Z obou koncových bodů asijské stezky je možné pokračovat dál po navazujících trasách. Asijská stezka je značená žlutě a dlouhá je 2,5 kilometru.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pavel Vítek dospíval a tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho dopolední expres. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky. Původně od Žanety Bubnové z obce Polom. Naučíme se je teď dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Teď ale podle nich pečou a vaří porotci a taky profesionální kolegové. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z 1 citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, 1 žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z 1 citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek, necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím, navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtěch má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: to.
1: Honza Nedvěd, jeho podvod a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 10 hodin a 40 minut k tomu a dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, hudební skladatel, kytarista, textář a taky producent Michal Pavlíček. Dozvíte se například i to, jak si užil narozeninové koncerty.
2: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
1: A ještě doplním, že celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem si poslechněte dnes po 13. hodině. A my pokračujeme v dopoledním expresu. Renáta Filipi vám přeje hezké dopoledne a příjemný poslech.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený dospíval a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. A teď už i recepty se Slávkou Brádlovou. Připravíme si úžasný nakládaný hermelín, ale tentokrát z chili.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes pro vás mám takovou oblíbenou chuťovku, nakládaný hermelín z chili. Tak připravíme si dva sýry hermelíny, k tomu jednu cibuli, dva nebo tři stroužky česneku, grilovací koření, případně sůl, mletou papriku a taky špetku toho chili. A potřebovat budeme i olej a také vhodnou sklenici se širokým hrdlem. Česnek prolisujeme a společně s kořením promícháme. To grilovací koření už bývá slané, takže se solí velmi opatrně. No a chili to si přidejte podle vlastní chuti a odvahy. Hermelíny podélně rozkrojíme a potřeme kořenící směsí. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka a střídavě z hermelíny vrstvíme do sklenice. Nakonec to zalijeme ochuceným olejem, zavřeme a necháme asi tak 3 dny v chladu rozležet.
1: Vaříme se Slávkou.

Tohle byla Věra Špinarová, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. Petra Vališová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že v Mostě v ulici Josefa Skupiřeší od dnešního rána havárii vody. Podrobnosti za chvíli, já vám do 11. posílám ještě třeba Johna Lennona.

zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Mostě v ulici Josefa Skupy řeší od dnešního rána havárii vody. Liberecký kraj dá peníze na úpravu trolejových tratí. Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené takzvané přípravné třídy. Odpoledne čekejte převážně zataženo a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Na ulici Josefa Skupy v Mostě dnes mezi 7 a 8 hodinou ráno prasklo vodovodní potrubí. Podle webu města se velké množství vody valilo z kopce směrem ke třídě budovatelů. Na místě jsou hasiči, pracovníci technických služeb a městská policie. Podle tiskové mluvčí severočeských vodovodů a kanalizací Ivety Kardianové neplatí na místě žádná dopravní omezení.
4: Rychlým zásahem našich kolegů se povedlo vodovodní řád přepojit, zaokruhovat. To znamená, že všichni obyvatelé ulice Skupová a okolních ulic vodu mají a budou mít vodu po celou dobu opravy dané havárie.
2: Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu singletracků a bikeparků. Kraj tím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce. Jak uvedla krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj, minimální výše podpory je 50 tisíc korun, maximální pak 200 tisíc korun. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Internetový gigant Google kupuje obchodní data zkrachovalé americké letecké společnosti Spirit Airlines. Údajně v hodnotě v přepočtu 200 milionů korun chce využít k trénování své umělé inteligence. Informace vychází z dokumentů z konkurzního řízení a vyjádření společnosti Google. Nakoupená data podle agentury DPA zahrnují mimo jiné zhruba 100 milionů e-mailů a 500 milionů konverzací na komunikační platformě Microsoft Teams. Před dokončením prodeje je ale nutné údaje upravit tak, aby neobsahovaly informace o zákaznících ani neumožňovaly identifikaci konkrétních osob.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte oblačno až polojasno, během odpoledne převážně zataženo a ojediněle přehánky, které budou večer četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Meteorologové také varují před nebezpečím požárů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem se v Neštěmecké ulici srazila dvě osobní auta a na Českolipsku na silnici číslo 278 mezi Břevništěm a Chrastnou havarovalo osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po jedenácté a my pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever. Matcha už dávno není jen módním trendem na sociálních sítích. Tento tradiční japonský čaj má více než 800 let dlouhou historii a jeho výroba se dodnes řídí pečlivě střeženými postupy. Jak vzniká, proč se pije celý čajový list a čím se liší od běžného zeleného čaje nebo kávy? I o tom bude řeč s Petrem Patočkou ze společnosti Kyosum Europe, která dováží pravou japonskou matchu do České republiky. Petr Patočka tady bude za chvíli, já vám posílám ještě písničky. Zaspívá Radim Flender a taky Lucie Vondráčková.
3: Dopolední Express s Renátou Filipi.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jak se staneš že Čech propadne kouzlu japonského čaje natolik, že vyboduje jednu z největších firm zaměřených na maču ve střední Evropě. S Petrem Patočkou ze společnosti Kyosun Europe, která dováží pravou japonskou maču do České republiky, si budeme povídat o cestě do Japonska, pěstování čaje v oblasti Shizuoka, tradiční výroby i o tom, proč kvalitní mača chutná úplně jinak, než si mnoho lidí myslí. Petr Patočka je se mnou ve studiu. Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne vám je posluchačům.
1: Tak jak začal váš příběh právě s japonským čajem? Kde je ten start?
2: Tak ten příběh je poměrně už dneska letitý. Začal někdy v roce 2012, přesně v únoru, kdy jsem se vlastně poprvé setkal s tím čajem jako takovým, se slovem matcha. Říkal jsem si sakra, co je to za produkt, co je to za zelený žabinec.
1: A co je to za zajímavé jméno.
2: Přesně tak. A tak nějak mi to nedalo a začal jsem se po tom produktu více pídit, více o něm číst a zjistil jsem, že je poměrně velmi zajímavý z hlediska účinků na lidský organismus, že je velmi zdravý, že má velmi, ale opravdu velmi bohatou historii, která sahá až takřka 1000 let zpátky. A tak nějak jsem se do toho poměrně dosti hluboce ponořil a po půl roce vlastně vznikla značka Matcha Tea.
1: Co vlastně matcha je a čím se liší od běžného zeleného čaje?
2: Tak asi ten nejzásadnější rozdíl je v tom, jakým způsobem se pěstují listy na čaj matcha a jakým způsobem je pak ten výsledný produkt, v jaké je formě a v jaké formě je konzumován. Když začnu u toho pěstování, tak vlastně ten zásadní rozdíl oproti běžným zeleným čajům, protože jenom zmíním vsuvka, patří to mezi zelené čaje, tak vlastně zhruba 3 týdny před tou sklizní oni ta pole kompletně zastíní černými plachtami, kdy vlastně v podstatě nabůstují tvorbu chlorofilu a dalších přidaných látek, dalších látek v tom čaji, které působí blahodárně na náš organismus. Následně už ten proces toho sušení už je vlastně identický jako u běžných zelených čajů, to znamená listy se narychlo spaří, tím vlastně zůstane 100% těch živin vlastně v tom listu, usuší se velmi šetrnou metodou a finále je vlastně v mletí, kdy Japonci vyvinuli někdy v 16. století poměrně zajímavou techniku mletí na žulových mlýnech, kdy se to rozemele do podoby úplně jemného pudru, ale až jakoby prachu, vyloženě 5 až 10 mikronů má jedno to zrníčko. A tudíž my pijeme vlastně díky této formě celý ten čajový list.
1: Pamatujete si ještě na svůj vůbec první šálek mači, na ten pocit, jaké to bylo?
2: Já se vždycky zdrávám říct tu pravdu, ale musím, protože se snažíme i určit zákazník. Byl to šok, ano, samozřejmě. Ano. Nechutnalo mi to, vůbec mi to nechutnalo a musím říct, že vlastně za tím, že dneska po 14 letech můžu o tomto čaji tady povídat, tak stojí bezinkový sirup.
1: My jsme se o tom bavili, protože já maču taky piju. Když jsem ji pila poprvé, byl to šok, ale vlastně mi i zároveň vlastně zachutnala ta trpká chuť. Ale občas ta chuť byla tak trpká, že jsem ji právě doslazovala medem. Nevadí to mít tam takové různé dopucovadla?
2: Tak já si myslím, že primárně konzument čaje matcha by se neměl zaměřovat pouze na to, jaké má blahodárné účinky pro ten lidský organismus, ale měl by ho konzumovat i proto, že mu to opravdu chutná. Přidáme-li do šálku čaje matcha kapku limetky, žičku medu, určitě to není na škodu, pokud to tomu člověku pak více chutná a nepije to vyloženě jako s nechutí, kdy teda část našich zákazníků opravdu se není schopna přes tu chuť přenést, ale prostě tím, že jim to vyhovuje, že jim to dodává energii, tak i nadále v té konzumaci pokračují, ale určitě není na škodu si s tou chutí hrát.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Petr Patočka, odborník na maču, tedy na skvělý zelený čaj.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Petr Patočka, odborník na maču z firmy Kiosan Europe. A my si právě povídáme o matcha tea, tedy o tom zázračném japonském čaji. Čím vás matcha natolik oslovila, že jste jí zasvětil svůj profesní život? Právě proto, že je tak zázračná?
2: Tak kromě té historie a prvních nějakých těch poměrně obsáhlých článků, které jsem o tom četl a studií, které jsem si nechal tenkrát přeložit na to téma, tak vlastně i osobní zkušenost. A čím dál tím víc vlastně jsem se začal ujišťovat v tom, že v podstatě je to pro mě takzvaně neprůstřelný produkt z hlediska toho, co si o něm můžeme dovolit říct. A je hrozná škoda, že vlastně o tom produktu bych mohl říct ještě podstatně více, ale vlastně nemohu, protože máme i tady nějaká regulační opatření ohledně zdravotních tvrzení a tak podobně, takže všechno, co vlastně jsme prezentovali na našich stránkách od minulosti až doteď, tak je buď to osobní zkušenost, nebo to teda, co jsme převzali ze zdrojů, které se tomu, odborných zdrojů, které se tomu věnovali více, takže já jsem prostě přesvědčen o tom, že ten produkt je výborný v tom, že opravdu to, co se o něm říká, tak fakt je pravda. Jsem trošku v posledních letech teďka překvapen tím, jaký hype to přineslo sebou. Vlastně matcha jako takový je v posledním roce, jako zejména v posledním roce, to teda si myslím, že vystřelilo poměrně do zajímavých úrovní zájmu a já jsem velmi jako v tomhletom ohledu zdrženlivý, beru to spíš jako, že poděkování za tu naši práci, protože v letech 2016-17, kdy už můžu říct, že se naší firmě relativně dařilo, tak přišla jste do 8 restaurací a z 5 vás vyhodili, protože to nikomu nechutnalo.
1: Jasně, prostě, a nikdo to neznal.
2: Takže český konzument čaje matcha i ten slovenský si myslím, že i jsme trošku přispěli určitě k tomu, aby o tom čaji matcha věděl víc než třeba v široké Evropě. Je to velmi zajímavé, ale až opravdu teďka od covidu, zejména od covidu, si myslím, že jakoby ten růst začal velmi zajímavě a i ti lidé přichází vlastně na to samé, co jsem přišel já, že v tom produktu prostě není nic jiného než čistá příroda.
1: A cesta byla trnitá, ale teda podařilo se. Odkud přesně vaše matcha pochází?
2: My těch oblastí máme vícero, protože v nabídce máme 5 různých úrovní čaje matcha. Těch úrovní je samozřejmě podstatně více, ale já jsem se snažil o to, abychom vybrali vlastně čaj, který je třeba počínaje nějakým pečením, vařením. Tam asi určitě nemá smysl využívat vysoce ceremoniální maču, takže to je taková jako základní kvalita. Pak máme úvodní ceremoniální kvalitu, která je cenově dostupná, ale stále se dá použít jako na přípravu ta moderní technika typu klidně shaker nebo nějaký ruční šlehač. A pak je tu už ta nejvyšší kvalita, to je vysoce ceremoniální. A když to vezmu teda od začátku, tak ty základní jsou povětšinou z oblasti Shizuoka, což je meka, absolutní meka čaje obecně. A ty vyšší řady už jsou z prefektury Aichi, konkrétně z Nishio. A to nejlepší, co si myslím, že zatím se nám podařilo nakoupit, tak bývá dost často s Kagoshimi, z prefektury Kagoshima, kdy tam

0: ten čaj je opravdu velmi dobrý a zejména 2020 Česka výborný letos.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Petr Patočka, odborník na maču. No a za malou chvíli se zeptáme třeba i na to, jak laik pozná opravdu kvalitní maču.
2: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, tak i dnešní dopolední expres. A my si povídáme s Petrem Patočkou, odborníkem na Machu Tea. A my už jsme si toho řekli opravdu hodně k Machu, odkud vlastně pochází, jak jste se dostal k tomu, že se vlastně z vás stal odborník a taky zároveň dovážíte pravou japonskou Machu do České republiky. Jak ale laik pozná opravdu kvalitní Machu, protože teď mi to připadne, že se s Machu doopravdy roztrhl pytel.
2: Tak v první řadě bych zmínil určitě původ. Prodejce čaje matcha vždycky musí doložit, že ten původ je z Japonska. Mm-hmm. V podstatě i tak trošku kvůli nám vznikla někdy po roce 2023 vznikla nová vyhláška čaje a kávy a kávovin obecně, která jasně definuje, že vlastně nazveli obchodník svůj produkt slovem matcha, tak musí doložit, že je to originál z Japonska. Za tu dobu, co s tím čajem pracuji, tak jsem měl možnost ochutnat nespočet různých typů, ať už je to Japonsko, ale pak samozřejmě i ta Čína, Tajvan, Korea a tak podobně. A to srovnání je s tím pravým japonským absolutně neporovnatelné. Takže původ na první místo. Dalším faktorem je barva. Barva čaje matcha by měla být hezká, svěží, zelená. A co se týče chuti, tak trpkost v čaji matcha se může vyskytnout u nižších kvalit, to samozřejmě ano, ale pokud si zákazník objedná balení třeba ve 30-gramové doze v cenové úrovni nynější někde kolem 500 a více korun, tak pokud si tento čaj připraví, tak trpkost by měla úplně zmizet, protože trpkost v čaji matcha se vyznačuje tím, že jsou tam obsaženy dřevité části, které vlastně jsou součástí toho listu, ale před tím semletím se tyto dřevité části odstraňují a čím dokonaleji oni je odstraňují, tak tím samozřejmě i klesá ta trpkost a ten čaj je jemnější a lahodnější, takže to jsou tyto základní věci a u nás ještě hodně propagujeme vlastně pravidelné testování toho čaje, kdy teda se zaměřujeme na pesticidy, těžké kovy, kvasinky, plísně, polycyklické aromatické uhlovodíky. Zkrátka jsou to poměrně zásadní roční investice do jednak ochrany spotřebitele, ale i ochrany naší, aby jsme měli jistotu, že produkt je v dobré kondici. A vrátím se třeba k tomu původu, ještě měl jsem možnost otestovat i třeba čaje z jiných asijských zemí, například z Číny, a ty hodnoty nevypadaly vůbec hezky, takže šetřit na čaji matcha se určitě nevyplatí, pokud je tento produkt pro někoho cenově nedostupný nebo se zdá mu drahý, doporučuji vyhledat spíše jiný produkt, než šetřit na té originální kvalitě.
1: To je právě ta největší chyba, kterou lidi nejčastěji dělají, že si koupí tu levnou matchu?
2: Jednoznačně ano. Máme tu dneska dobu, kdy Evropa se propojila v podstatě v rámci jednoho trhu, kdy na různých marketplacech jste schopna od polského obchodníka mít do dvou dnů tady matchu 100 gramů za 50 korun, tak přiznám se, že takový typ matcha bych nenasypal ani do buchty, přestože buchta projde asi 180 nebo 200 stupni, tak stejně bych tam ten produkt prostě nedal, takže není to lobování za naši značku, je to spíš lobování za originalitu toho produktu, který za mě nemá jiný původ než prostě v Japonsku. A pokud se člověk trošku v tom orientuje v té nabídce japonské, tak ví, že aktuální situace i s těmi cenami, jaká je, tak je nastavená spravedlivě. Já jsem přesvědčen o tom, že znovu opakuji, nemá smysl na tom produktu šetřit. Raději si teda najít jiný booster.
1: Naším dnešním hostem je Petr Patočka, odborník na Machu Tea.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky rozhovor s naším dnešním hostem. My si s Petrem Patučkou, odborníkem na maču, povídáme právě o tom úžasném zeleném čaji, tedy mačatý. A už jsme toho řekli doopravdy spoustu, ale zajímá mě, mača nebo káva, v čem se jejich účinky lepší, liší? A dá se říct, co je lepší?
2: Jednu vlastnost mají tyto produkty společnou a oba patří do kategorie stimulantů, ale ten účinek po vypití těch nápojů je trochu odlišný. Káva, když vlastně si dáme kávu, tak ten takzvaný čajový kofein se uvolní do toho našeho těla v prvních 45 minutách a pak už vlastně pomalu ta energie z toho odeznívá oproti tomu u čaje mača obzvlášť, protože ten je zhruba desetinásobně silnější než běžný zelený čaj sypaný, tak ta energie se uvolňuje postupně po dobu 3 až 6 hodin, což je velmi dobré v tom, že to není takový jako šok, že to jako není takový,
1: je
2: to postupný, pozvolný proces, když si dáte mača třeba v 5-6 hodin, což už já nedoporučuji, protože desátá je kolikrát můj čas na spaní, tak opravdu jako připravit se na to, že ten účinek je poměrně dlouhý. Samozřejmě, co tělo, to originál, každý může na to reagovat jinak, ale to je i u té kávy. Někdo si dá silné espresso a řekne, že necítí nic a někoho to pomalu položí, takže je to samozřejmě velmi individuální, ale když to vezmu z globálu, tak opravdu ten účinek těch 3 až 6 hodin tam je a ta šetrnost vlastně v tom postupném uvolňování je asi zásadním rozdílem mezi mača a kávou.
1: Komu byste maču doporučila, komu naopak ne?
2: Všem, kteří potřebují mít bdělou mysl, protože zejména jako u mě teda je to o tom, že já to nemám tak, že bych cítil nějaký úplně přehršel spousty energie, ale přijde mi, že člověka to tak jako lehce sklidní, ale zároveň to není ten stav, kdy by byl jako málátný, ale že vlastně ta hlava funguje perfektně a přitom vlastně není tam žádný třas, není tam jakoby
1: člověk ten je pocit
2: soustředění. No, je to způsobeno zejména aminokyselinou L-teanin, což je aminokyselina, která se přirozeně vyskytuje pouze v zeleném čaji. A čím vyšší kvalita toho čaje mača je konzumována, tak tím i vyšší kvalita té aminokyseliny je do nás vstřebávána, takže doporučuji všem, kteří sportovci, studenti připravují se na zkoušky, potřebují opravdu jako díl vydržet a soustředěný, tak máme nespočet vystudovaných inženýrů, kteří nám posílají fotky mača s diplomem, opravdu je to vždycky velmi, velmi příjemný. Určitě bych zmínil i třeba těhotné ženy, tak tam akorát zmíním, že opatrně šel bych maximálně tak do 2 gramů za den, více už jako není třeba a nemohu doporučit dětem, třeba mladším, dejme tomu 10 let, jako u těch dětí bych byl opatrnější, víme, co se dneska děje na trhu s různými energetickými nápoji, tak i já patřím mezi ty, který není úplně příznivcem volného trhu s těmito produkty a přestože mača je úplně z jiné galaxie, když to řeknu, oproti těm nápojům, co se objevují v plechovkách, tak stejně bych s jakýmkoliv stimulantem u těch dětí byl opatrný.
1: Na závěr, kdybyste měl posluchače přesvědčit jednou větou, proč by měli ochutnat pravou japonskou maču, co byste jim řekl?
2: Pokud by zákazník chtěl ochutnat historii Japonska, která mu dodá energii a zdraví v jednom šálku, tak určitě matcha za ochutnání stojí.
1: A to byla poslední věta od našeho dnešního hosta Petra Patočky, odborníka na matchu z firmy Kyosan. Moc vám díky za to příjemné vyprávění a doufám, že se zase někdy uvidíme třeba i u hrnku lahodné matchy. Díky a naslyšenou.
2: Mějte se hezky, děkuju za pozvání.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Tento týden jsme rozjeli naši velkou letní soutěž Loučení s prázdninami. Kolega Petr Baran objíždí společně s Vítkou obce, města a městečka na severu Čech a nejezdí s prázdnou. Sebou má ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit i vám. V našem vysílání už jste slyšeli nápovědy a mnozí z vás už tedy vědí, kde naši hlídku hledat. Petra mám teď na telefonu. Petře, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, dneska se hlásíme trochu později než obvykle a je to proto, že teda doprava do Šluknovského výběžku, to je poslední dobou skutečně radost. No a teď už jsem trošku prozradil, kde asi jsme. Já myslím, že všichni, kdo poslouchají Český rozhlas Sever od dopoledne, už tuší, že jsem v Jiříkově, což je nádherné městečko ve Šluknovského výběžku, přesně na hranicích s Německem. A stojím tady přímo před radnicí, takže kdo najde naše bílé auto se zeleným erkem a dojde si sem do 30 minut, tak si odnese nejenom ty ceny, o kterých jsi mluvil, ale i pozornosti od města Jiříkova, pana starosty, se kterým jsme se před chvilkou setkali, takže tady máme i pár upomínek přímo na Jiříkov.
1: Co je potřeba udělat pro to, aby posluchači tedy něco vyhráli? Opravdu stačí jenom dorazit?
2: Ano, vzít nohy na ramena, nebo auta na ramena, nebo něco jiného a stačí skutečně jenom dorazit přímo před radnici, kde si myslím, že se nedáme přehlédnout.
1: Dobře, takže posluchači, pokud jste někde v okolí Jiříkova, Petra Bera na vás bude čekat zhruba půl hodinky. Díky ti a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Loučení s prázdninami.

0: loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Tento týden s námi můžete soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit i vám. A dneska dopoledne naše soutěžní hlídka dorazila do Jiříkova.
2: Město Jiříkov leží na Děčínsku na hranicích s Německem v takzvaném Českém Nizozemí. Přímo v Jiříkově je hraniční přechod Jiříkov-Neugersdorf. Město, které má ve znaku svatého Jiřího na vzpínajícím se koni, se člení na Starý Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. Původní obec vznikla někdy ve 14. století. Spojení všech čtyř částí pod společným názvem Georgswald bylo zaznamenáno v roce 1849. Na město byl Jiříkov povýšen Františkem Josefem I. roku 1914. V Jiříkově se v minulosti lidé živili domácí a manufakturní výrobou, hlavně v oblasti zpracování lnu a výroby plátna. Později se tam rozvíjel i sklářský a strojírenský průmysl a také výroba hudebních nástrojů. Co byste při návštěvě Jiříkova určitě neměli minout, je památkově chráněný kostel svatého Jiří na náměstí, postavený v letech 1725 až 1728. Kostel je obklopený hřbitovem, kde najdete například hrob významného zdejšího rodáka, Johana Georga Goetlicha. Ten byl jedním z prvních botaniků v severních Čechách a průkopníkem ovocnářství. Bazilika Minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je nejmladší mariánskou svatyní a zároveň nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem v litoměřické diecézi. Konají se tam pravidelné bohoslužby a jednou za rok, 13. ledna ve 4 hodiny ráno, poutní bohoslužba.
0: Loučení s prázdninami.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Meteorologové zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Obnova domova pro seniory v Krásném Březně má zlepšit podmínky klientů během letních veder. Začíná oprava schodů před Českolipským kostelem v Mariánské ulici. Dnešek bude převážně zatažený s přehánkami a teplotou do 21 stupňů Celsia. Pěkné úterní poledne zprávy a Jana Moravcová. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav je zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Ústí nad Labem začalo za 48 milionů korun bez DPH obnovovat domov pro seniory v Krásném Březně. Zhruba polovinu částky následně dostane z fondu Spravedlivá transformace. Součástí projektu je zateplení budovy, venkovní žaluzie a solární panely. Oprava má mimo jiné omezit přehřívání pokojů. Dosavadní podmínky popisuje zástupkyně ředitele domova Ladislava Svatošová.
4: V období, kdy teď byly ty tepla, tak ve třetím patře vlastně, protože střecha už není izolační, tak jak zaměstnanci, tak klienti tam měli přes 30 stupňů i víc. A když v tomhle máte pracovat, tak to není jako úplný komfort.
3: Kvůli plné kapacitě nemá domov podle Svatošové během veder, kam klienty přestěhovat. Zaměstnanci proto zatemňují okna, rozmisťují po budově větráky a upravují klientům denní režim i jídelníček. V České Lípě dnes začíná rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie. Schodiště spojující Mariánskou ulici s parkem je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Na jeho obnovu římskokatolická církev neměla peníze. Na začátku roku 2024 si schody a okolní pozemky převzalo město a začalo s přípravou oprav. Zakázka za 5,5 milionu korun má být dokončená v závěru roku, říká mluvčí radnice Kristýna Kňák-Albrožová.
5: Firma opraví především uzavřené schody, včetně přilehlých zídek a pilířů, zrekonstruuje prostor před samotným kostelem, postaví odvodňovací systém a nové veřejné osvětlení, včetně slavnostního osvětlení čelní strany kostela.
3: Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic rostou. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 41 korun a 41 haléřů. Nafta stála průměrně 44 korun a 43 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
2: Počasí.
3: Bude převážně zataženo, ojediněle dnes s přehánkami, a to hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru pak očekáváme od západu přehánky nebo déšť, už na většině území. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 a na horách do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Pozor si dejte na dopravní nehodu v Ústí nad Labem v Neštěmické ulici a opatrnějte taky na silnici 1/30. Pozor na mrtvé zvíře ve vozovce v Havířské ulici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď začali úterní polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Jdeme na první písničku na přání dnešního dne. Mé drahé polovičce Marušce přeji k dnešním 80. narozeninám. Věk je jenom číslo a ty si důkazem, že to jen znamená větší porci energie a šermu. Přeji ti pevné zdraví, stále dobrou náladu a ať ti tato písnička udělá radost. Tvůj Ota. Přidává se i Šárka, Pavel a Míša s dětmi. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.
2: Loučení s prázdninami.
1: Ještě než se dostaneme k první písničce na přání, nezapomeňte, že celý tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand Společenské hry a další předměty od společnosti Aldi i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí najít naši hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. Mám pro vás první odpolední nápovědu. Dneska odpoledne po 15. hodině přijedeme do města na Litoměřicku, které se oblíbili turisti i filmaři, protože je tam krásné historické centrum. Už víte, pokud ne, poslouchejte naše vysílání a dozvíte se víc.
2: Loučení s prázdninami.

0: Skupina Zlatý orel dospívala, my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a první písničku na naší telefonní lince, lince 475 212 212 vybírá paní Lenka z Lovosic. Hezké odpoledne, paní Lenko.
1: Ano, dobrý den.
0: Bude to písnička od Evy Farné, verze 02. Ano. Pro koho bude?
1: Pro paní asistentku Denisu, pro moji kamarádku Martinku, pro jeho přítele Míšu a vám do rádia.
0: Moc děkujeme, tady je tedy Eva Farná. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Eva Farná a verze 02. 12 hodin a 18 minut, k tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. To další už vybírá pan Milan Zorní, poustevny. Pane Milane, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ještě odpoledne a Sever, tady vám Zorní poustevny.
0: Vybral jste Radima Flendra a taky Lucii Vondráčkovou, Stanici svět. Pro koho bude?
1: Bude to zase jako vždycky, pro Pavla Bláhu, pro Spíše, Martina Gronsku, pro Lindu, pro Petrušku, pro Měnečka Hyskýho, pro Lesi Kauti Zrčičky a pro moji sestry.
0: Písnička je tedy připravená, moc vám díky a hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Radim Flendra, také Lucie Vondráčková, jejich stanice Svět. Pokračujeme v písničkách na přání, jsem znovu u telefonu a k nám do studia se dovolala paní Libuška z Mníchovic. Hezké odpoledne.
1: Já vás zdravím, Radko, ještě jednou. A halo, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se, jsem tady.
1: No a jak jsme si řekli toho Gota, že zůstanu svůj a posílám to vám a mojí sestře a všem hodným lidem a všem z rádia.
0: Tak jo, písnička od Karla Gota, zůstanu svůj. Díky za zavolání, paní Libuško, hezký den v Mníchovicích, naslyšenou.
1: Taky děkujem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Karel Gott a Zůstanu svůj a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Ta další bude opět z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz a chtěla bych nechat zahrát písničku Komína břízy od skupiny pro moji maminku Moniku, která je pro mě velkým vzorem a inspirací. Posílá to Oliver.

našel jsem zprávu, našel jsem zprávu.

Skupina a komín a břízy. Tady je Český rozhlas Sever, my pokračujeme v písničkách na přání. Dobrý den, prosím, zahrajte pro pana Jiřího Plíska, který by chtěl popřát dnešnímu svátku paní Heleně M. A prosím zahrát písničku od Marie Rotrové, Měli jsme se potkat dřív. Tak písnička je připravená a tady je Marie Rotrová.

Marie Rotrová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A k nám do studia se dovolal pan Honza Zloun, přál si písničku od Rudolfa Hrušinského Šel jsem světem. Písnička je pro všechny posluchače.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrhal.

0: Rudolf Hrušinský a nádherná píseň Šel jsem světem. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další písničku vybírá pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezký odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím. A prosil bych vás o písničku od Mariky Gombitový Vyzvaně.
0: Ano.
1: A bylo by to pro manželku, pro všechny děvčata z pečovateláku u nádraží a pro vás do rádia.
0: Písnička je tedy připravená, tak pane Jirko, pozdravte vaši paní a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Posloucháte Český rozhlas Sever a taky písničky, které nestárnou. Tahle byla od Bay City Rollers. 12 hodin 48 minut, k tomu pojďme na další písničku na přání. Dobrý den, prosím, zahrajte mojí mamince Heleně, která by dnes oslavila svůj svátek. A to písničku od Ivety Bartošové, Tichá píseň. Za zahrání děkuje dcera Markéta s rodinou.

Iveta Bartošová a její tichá píseň. Na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku. Dobrý den, ráda bych potěšila písničkou k nedělním narozeninám pana Radka Málka do Neštěmi. Co znám ho osobně, je to sympatický pán. Tak tedy, milý Radku, k té nádherné 680. hlavně pevné zdraví, nezbytné štěstíčko, hodně lásky a tu máš plné míře od Marcelky. A také dny plné pohody, ze srdíčka ti to přeje. A ta, co vás má ráda, paní Maruška z Chomutova.

0: Jana Chládková dospívala, taky to byla poslední písnička na přání v této hodině. Ty další opět po 18. teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V ulici Josefa Skupiráno v Mostě prasklo vodovodní potrubí. Ukrajinská ubytovna v Rumburku v Podhájí zůstává v provozu, její kapacita je ale na hraně uzavření. Pojišťovny řešily v prvním pololetí více pojistných událostí a vyplatily taky více peněz za škody. Dnešek bude převážně zatažený s přeháňkami a teplotou do 21 stupňů. Krásné úterní odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Na ulici Josefa Skupy v Mostě dnes mezi 7 a 8 hodinou ráno prasklo vodovodní potrubí. Podle webu města teklo velké množství vody z kopce ve směru k třídě budovatelů. Na místě jsou pracovníci technických služeb, městská policie a hasiči. Podle tiskové mluvčí severočeských vodovodů a kanalizací Ivety Kardianové neplatí v místě žádné dopravní omezení.
3: Rychlým zásahem našich kolegů se povedlo vodovodní řád přepojit, zaokruhovat. To znamená, že všichni obyvatelé ulice Skupová a okolních ulic vodu mají a budou mít vodu po celou dobu opravy dané havárie.
2: Ubytovna v Podhájí v Rumburku na Děčínsku zůstává i nadále v provozu. Na oficiálních stránkách města se objevil dopis, ve kterém se hovoří o uzavření ubytovny ke konci září v případě, kdy klesne počet tamních obyvatel pod 75 osob. Aktuální je v ubytovně 76 ukrajinských uprchlíků.
4: Zpráva vzbudila mezi uprchlíky velký rozruch. Podle koordinátorky ubytovny Bronislavy Nedvědové nebude ubytovna uzavřená a nadále funguje. Mezi tamními obyvateli jsou podle Nedvědové převážně matky s dětmi, seniori a několik dospělých. Většina z nich chodí do zaměstnání. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíce škody rostly v pojištění majetku nebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to o skoro 4%. Portugalsko zmobilizovalo asi tisícovku hasičů kvůli nejméně 5 aktivním požárům po celé zemi. Informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu sklidňují, úřady se ale obávají dalších vzplanutí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Meteorologové na dnešek předpovídají silný vítr a vysoké teploty. V 9 okresech kvůli vedru platí oranžový stav pohotovosti. Vlhkost vzduchu by měla klesnout pod 30%. Civilní ochrana mimo jiné zakázala pálení a používání ohně k vaření ve venkovských oblastech.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek převažovat bude zataženo s ojedinělými přehánkami, hlavně ale na horách. Později odpoledne a k večeru pak čekáme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Porouchané osobní auto překáží na exitu 29 Roudnice na D8 ve směru na Ústí nad Labem a v Serpentínách v Ústí čekejte v Důlcích na silnici 1/30 komplikace kvůli úklidu odpadků a čištění vozovky. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranej mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to. A na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo? Jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo? To není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to bylo takové, jako, že udělal pokus. Jo. To nebylo jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, to dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem

0: třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
1: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
0: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
1: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete jí dodnes. Kamil Střihavka jí stále...
0: To si myslím, že...
1: Stále zpívá.
0: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
1: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč. Za malou chvíli naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým, tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? Měla by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku, a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla.
1: Zla.
0: To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech, a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, a on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý, já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl, mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám. A je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku. A moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Lodní linka na trase Ústí nad Labem Mělník bude jezdit ve všední dny i v září. Na všeobecnou zdravotní sestru studuje díky podpoře škol o 40% víc lidí. Zítra bude převažovat zataženo až oblačno s občasným deštěm a teplotou do 28 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné úterní odpoledne. Před volbami je podle Digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
2: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. Diana výší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
0: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný. Městský hřbitov v Teplicích od začátku července umožňuje lidem pohřbívat do rodinných hrobů i urny s domácími mazlíčky. Zájem lidí roste i o pochovávání celých těl, ale pro tuto možnost hřbitov nedostal souhlas od hygieniků. Od začátku prázdnin využili možnost dva zájemci, říká vedoucí oddělení teplického hřbitova Renata Veselá.
3: My si vlastně jenom napíšeme do záznamu u toho hrobu, který mají ty lidi pronajatý, vlastně jméno toho zvířátka, kdy se narodilo a kdy zemřelo. To je všechno. Nic vlastně víc jakoby nepotřebujeme a kameník vlastně jim tam potom dá tu urničku do toho hrobu.
0: Turistická lodní linka, která jezdí každé úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu i v září. Podle informací z webu Ústeckého kraje bude linka jezdit do 2. října a poté bude v provozu do 1. listopadu už jen o víkendech. Na všeobecnou zdravotní sestru studuje díky podpoře škol o 40% více lidí. Počet studentů dalších nelékařských zdravotnických oborů se zvedl o 30%. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. O navýšení kapacit v těchto oborech na vysokých školách rozhodla loni předešlá vláda. Stát na to každoročně uvolňuje peníze až do roku 2037. A zdravotních sester by tak mělo být za tu dobu více a až o 15 tisíc.
1: Počasí.
0: Jak bude zítra, na severu čekáme převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Mohou se přidat k večeru taky bouřky. Teploty naměříme do 28 a na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V okrajové ulici v Chomutově havarovala dvě osobní auta a problémy čekejte aktuálně taky na D8 ve směru na Německo u Broza nad Ohří. Na 28. až 48. kilometru se tvoří kolony před dopravním omezením. To byly zprávy ve 14 hodin. Já vám přeji dál pěkné úterý s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Program Českého rozhlasu Sever pokračuje a teď už je čas na dnešní pohodové odpoledne, příjemné úterý 18. srpna. Už za moment nás čeká další zámecké putování, tentokrát na Kroměřížsko, na zámek Holešov. Ústí nad Labem začalo s energetickou obnovou základní školy Mírová na severní terase. Podrobnosti prozradíme zhruba za čtvrt hodiny, vrátíme se k seriálu o dramatických událostech v srpnu 1968 a slavnou severočeškou bude dnes jedna velmi odvážná žena Ludmila Zelenková a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Budou od Babiho Daňka nebo Valdemara Matušky, teď už Helena Vondráčková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě.

někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď a Vaby Danikejho Stromy, 11 minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Soutěžíte s naším zámeckým létem? Šanci máte každý a každé všední dopoledne krátce před 10. hodinou. A jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, máme tu pro vás právě teď aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. František Kinský nás dnes doprovodí na zámek Holešov.
2: Zámecké léto.
3: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
4: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
5: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
4: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
5: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
4: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
5: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
4: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
5: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že se jí nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
4: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
5: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
4: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
5: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
4: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
5: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
4: Plně vám rozumím.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář v úterním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever za malou chvíli. VM 14 hodin 24 minut k tomu. Základní škola Mírová v Ústí nad Labem na severní terase bude od dneška na dalších 12 měsíců uzavřená. Město tam začalo s velkou energetickou obnovou. Vymění okna, školu zateplí a nechá udělat novou vzduchotechniku. Celkové náklady jsou téměř 154 milionů korun a město je uhradí ze svého rozpočtu.
1: Tadyhle takhle, když se podíváte tady dole v přízemí, tak je to vidět, že ten stav těch oken je katastrofální.
2: Popisuje ředitel školy Kamil Weigent a pokračuje.
1: A to nemluvím vůbec o izolaci, že to dvojsklo dneska nemá žádnou izolaci. Jo, tadyhle třeba ty malinký okýnka, ty vlastně nejsou vůbec otvírací, ty se za 50 let nikdy nerozšroubovaly, nikdy se nemohly mejt.
2: Z okny jsou ale i další problémy.
1: A tady vlastně jako nahoře v červnu ta tabule vypadla při otevření okna, vypadla ta vnější. Vidíte, že ten rám je úplně rozpadlej tady a zapíchla se ta tabule tady do té trávy a dva lidi měli co dělat, aby to z té trávy dostali. Tam to bylo nějakých 20 cm zapíchlý.
2: Žáci se kvůli obnově na tento školní rok přesunou do nedaleké budovy bývalého gymnázia v ulici Stavbařů.
1: S prvňáky začínáme už 1. září a jinak oficiálně školní rok se souhlasem ministerstva školství začíná až 14. září.
2: Vyřešit musela škola i kam budou chodit děti a zaměstnanci na obědy.
1: Prvňáčci, kteří nastoupí, budou mít zajištěné obědy a od toho 14. se budou žáci stravovat v naší školní jídelně, protože jsme se zaplať pánbu se stavební firmou domluvili, že pavilon A se bude dělat až jako poslední.
2: Obnovu přibližuje ředitel stavební společnosti Ohlas ŽS divize Západ Pavel Janoušek.
3: Projekt se nezaměřuje příliš na interiéry a vnitřní vybavení a vnitřní materiály, ale zejména na obvodový plášť. K doplnění ještě dochází jedné věci k obvodovému plášti, a to je s ohledu na energie, na doplnění vzduchotechniky a vybavení fotovoltaikou.
2: Práce by měly trvat přibližně rok. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme skoro přesně půl třetí, stále hezký den, úterý 18. srpna. Vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti sehrála regionální studia Československého rozhlasu ve spolupráci s pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část dokumentárního seriálu připravili Hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysíleče.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysíleče zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruhu, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9. ráno odříznou i to, vysílání si jako kolík v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
0: Seriál Vlny 68 připravil publicista Jiří Trnka, teď už pokračuje skupina Olympic.
2: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Růže z Texasu Valdemara Matušky, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin skoro 43 minut a před námi je další slavná Severočeška. Jak jsem říkal na začátku hodiny, Milan Knotek nám dnes představí jednu hodně odvážnou ženu, která měla velmi zajímavý život.
1: Slavní Severočeši.
2: Pomáhala tam, kde šlo o život. Ludmila Zelenková byla ošetřovatelkou, odvážnou spolupracovnicí odboje i činovnicí Československého červeného kříže. Narodila se v roce 1873 v Opočně u Loun. S rodinou odešla do Ruska, kde se provdala a žila na statku u Lublinu. Když v roce 1914 vypukla válka, její život se zásadně změnil. Absolvovala zdravotnické kurzy ve Varšavě a už v roce 1915 vedla lublínský lazaret. Pečovala o raněné ruské vojáky i o české a slovenské zajatce z rakousko-uherské armády. Později odešla do Moskvy, kde se stala ředitelkou nemocnice Červeného kříže. Ta se postupně proměnila v důležité útočiště českých a slovenských vojáků a také lidí zapojených do československého odboje. Zelenková riskovala vlastní bezpečí, když ukrývala legionáře, pomáhala jim opatřit doklady a dostat se z Ruska. V roce 1918 se sama vydala na nebezpečnou cestu z Moskvy do Čech. Přes věznění v Ovši se jí podařilo dorazit do vlasti právě v době vzniku Československa a přinést důležité zprávy domácímu odboji. Za své zásluhy byla vyznamenána Československou revoluční medailí. Po válce jí do služeb Československého červeného kříže povolala Alice Masaryková. Zelenková pomáhala uprchlíkům a rodinám legionářů. Věnovala se také péči o ruské uprchlíky. Své zkušenosti zaznamenala v knize Ze života české ženy na Rusy. Zemřela v srpnu roku 1950.
0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Od včerejška s námi tedy můžete soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí jen najít naší hlídku. Ta cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. Já teď pro vás chystám další nápovědu, tak pozorně poslouchejte. Dnes odpoledne po 15. hodině přijedeme do města na Litoměřicku, které si oblíbili turisti i filmaři, protože je tam krásné historické centrum. Města je známý kemp a jezero Chmelař. Chmelař, které v létě dobývají piráti. Já myslím, že už víte, pokud ne, poslouchejte dál naše vysílání. Dozvíte se víc? Loučení s prázdninami.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sebe. Bratři Nedvědi, máme jen sebe, posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Léto vrcholí a každý z nás se asi setkal s tím, že ho na zahradě u vody nebo doma obtěžoval nepříjemný létající hmyz. Co na ní skutečně funguje, tak to zjišťovala naše redaktorka Veronika Jaklová, kterou teď zdravíme. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veronika, začneme vosami. Co můžeme udělat, aby nás co nejméně obtěžovali?
1: V místech, kde vosy nechceme, tak určitě nenecháme žádné volně přístupné sladké potraviny nebo nápoje a uklízíme spadané ovoce. Entomologové doporučují vosy odlákat, dát jim potravu tam, kam běžně nechodíme. Bezpečnější je určitě pít z uzavřené nádoby třeba brčkem a konzumovat dobroty dál od otevřených košů na odpadky, kde se ty vosy hojně vyskytují.
0: Někdy se musí přistoupit k likvidaci sršních a vosích hnízd. Co o tom víš?
1: Problém je hnízdo v takovém místě, kde může dojít k častému kontaktu s lidmi. My jsme třeba doma odstraňovali sršní hnízdo na zahradě pod přístřeškem, jenže my včelaříme, takže se hmyzu nebojíme a máme také k dispozici vhodné ochranné oblečení. Navíc šlo o dobře dostupné místo. Do hnízda třeba ukrytého ve střeše, ve zdi nebo v jiné dutině já bych se sama nepouštila. Na to existují specializované firmy. A hasiče má smysl volat tam, kde hrozí bezprostřední nebezpečí. To znamená na veřejných místech, třeba v blízkosti dětí nebo lidí s alergií.
0: Slyšel jsem, že stačí si sršňů nevšímat a nic nám neudělají. Je to pravda?
1: Je pravda, že v kontaktu se sršní je důležité zachovat klid a zbytečně neprovokovat. Ale 100% záruka bezpečnosti to není. Já osobně znám případ, kdy šla žena na procházku a aniž by cokoliv udělala, zaútočili na ní sršní a pomohl jenom útěk. Určitě měli nějaký důvod, ale ten nesouvisel s tím, že ona by se chovala nějak nevhodně.
0: Jak se vypořádat s komáry? Přece jen jejich noční bzučení a následné štípance zrovna k létu nepatří.
1: Jako prevence u komárů v bytech a domech má určitě smysl používat sítě do oken a odstraňovat nádoby se stojatou vodou v okolí bydlení, aby se tam komáři nemohli líhnout. Existují replenty přímo na tělo nebo i odpařovací na doma, jenže všechny nejsou stejně účinné. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že různé výrobky založené na silicích mohou poskytovat jen velmi malou nebo žádnou ochranu, přestože někdy slibují pravý opak. Podobně testy takzvaných repelentních náramků ukázaly, že není úplně rozumné se na ně spoléhat.
0: Zjistila naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ohledně růstu minimální mzdy se příští týden mimořádně sejde tripartita. Ústecký kraj doplní chybějící peníze od státu na opravy silnic z vlastních zdrojů. Pražský ústav hematologie a krevní transfuze znovu prosí lidi, aby přišli darovat krev. Zítra čekáme zataženo až oblačno, přehánky a teploty do 28 stupňů. Dobré úterní odpoledne, zprávy s Janou Morovcovou. Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 000 korun víc. Vyplývá to z podkladu k chystanému vládnímu nařízení, které určuje koeficienty pro výpočet minimální mzdy na další 2 roky. Každoroční příspěvek od státu na opravu silnic nahradí v příštím roce Ústecký kraj z vlastních rezerv. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury dostávalo hejtmanství na opravy silnic nižších tříd ročně zhruba 280 milionů korun. V příštím roce ale vláda peníze nevyplatí. Z vlastních zdrojů proto Ústecký kraj doplatí 130 milionů korun, říká krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger z ODS.
3: Budeme se s tou situací muset popasovat. Stav silnic v Ústeckém kraji je v porovnání se republiky na lepší úrovni, což je v tomto okamžiku určitou výhodou. Na rok 2027 se budeme muset zamyslet nad skutečnými prioritami.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vláda peníze nevyplatí, protože kraje mají peněz dostatek. Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu single tracků a bike parků. Kraj tím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce. Minimální výše podpory je 50 000 korun, maximální pak 200 000 korun. Uvedla krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberec. Kraj.
4: Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků, anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
2: Krve od dárců je stále málo. Vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten proto každý týden na sociálních sítích zveřejňuje, jaké krevní skupiny aktuálně chybí nejvíc. Dlouhodobě je nedostatek krve skupin 0 a A. Podle přednosty ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice v létě každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a mladých lidí, kteří jsou ochotni krev zadarmo darovat, je málo.
1: Počasí.
2: Zítra bude převažovat zataženo až oblačno a na severu kraje čekáme přehánky i na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Vážnou dopravní nehodu očekávejte u Lažan na Chomutovsku a komplikace po nehodě jsou taky na náměstí Republiky v Lomu na Mostecku, v Okrajové ulici v Chomutově a v Teplické ulici v Děčíně. Pozor, tam je silnice kvůli sesuvu půdy uzavřena. To byly zprávy v 15 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Před pár minutami dorazil náš kolega Petr Beran na další krásné místo u nás na severu Čech ve velké letní soutěži loučení s prázdninami na Českém rozhlase Sever. My prozradíme už za pár minut, kde to je, a to místo si ve vysílání také tak trošku představíme. Představí nám ho Alena Škraňková a přidáme i kulturní tipy kolem 15:30. Mám pro vás hudbu, pohádku pro děti i divadlo na zámku v Ploskovicích a nezapomeneme na písničky, které nestárnou. V této hodině si poslechnete třeba Michala Tučného nebo později Věru Špinarovou, ale teď už Anna Zagorová a Řeka zázraků.
1: Pohodové odpoledne

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Pokud posloucháte Český rozhlas Sever, pravidelně už asi nejspíš víte, že jsme včera rozjeli velkou letní soutěž Loučení s prázdninami. Kolega Petr Beran objíždí společně s hlídkou obce, města a městečka na severu Čech, nejezdí s prázdnou, má sebou ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby a drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Ty můžou patřit i vám. V našem vysílání už jste slyšeli nápovědy, možná už víte, kde naši hlídku hledat, a Petr nám to teď úplně potvrdí, kterého teď vítám na telefonu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Milane, tobě samozřejmě, ale hlavně našim posluchačům, kteří poslouchají naší soutěž a určitě už vědí, kde taky můžeme být.
0: Tak, a kde to je?
1: No, dobře, tak už těch, to si myslím, že z těch našich nápověd ve vysílání poznal opravdu každý, a kde jinde stát, než na nádherném náměstí v Ústěku. Myslím, že můžu prozradit, že stojím přímo před radnicí, před městským úřadem. Máme tady i nějaké zajímavé věci od pana starosty a od úřadu. Takže ti, kdo přijdou, během následujících 30 minut skutečně s prázdnou neodejdou.
0: Mm-hmm. Tam to milují filmaři, Kolia, Rebelové, těch filmů i zahraničních by mohlo být ještě mnohem víc. Už měl někdo štěstí? Už si tam vás někdo vyčíhal?
1: Ne, zatím naštěstí ne, zatím nás nikdo nevšiml. Nejsme moc dobře k nalezení, ono se tady trošku hůř parkuje, tak abych to trošku přiblížil. Stojíme, můžu použít snad to slovo, čumákem, přímo proti městskému úřadu, je to bílé auto s nápisem Rozhlas nebo se zeleným R-kem, takže máte 30 minut na to, abyste nás našli, a samozřejmě stačí pouze opravdu to auto najít a myslím, že s prázdnou neodejdete. Ovšem, kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže třeba pokud chcete si z těch sem něco vybírat, no tak to chce být opravdu rychlý.
0: Mm-hmm. Takže naprosto jednoduché, spěchejte, zítra dopoledne a odpoledne se budeme s tebou těšit opět naslyšenou z dalších míst. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Loučení s prázdninami.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. My jsme před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Sever prozradili, že naší hlídku teď najdete v úštěku na náměstí. Bílé auto se zeleným logem Českého rozhlasu Sever naproti místnímu úřadu. Určitě nepřehlednete, tak pospíchejte. Možná Petr Peran pro vás má ještě nějaké dárky, ale musí to být opravdu rychlý. No a my si město Úštěk teď představíme, více nám o něm prozradí Alena Škraňková.
1: V místě, kudy vedly staré obchodní cesty z Litoměřic do Lužice, byla založena ves Úštěk. Kdy byl přesně Úštěk prohlášen za město, nevíme, ale na stránkách obce se uvádí, že statut města získal pravděpodobně v roce 1361. Až do roku 1426 vlastnili Úštěk páni z Dubé. Střed města, kde se zachovalo několik pozdně gotických měšťanských domů, byl v roce 1980 prohlášený městskou památkovou rezervací. Charakter města velmi ovlivnil rok 1849, kdy se město připravovalo na nové správní uspořádání. Úštěk se stal soudním okresem a byl jim až do roku 1953. Město mělo významné postavení hlavně v oblasti obchodu s chmelem. Úštěcký červeňák dostal řadu mezinárodních ocenění. V Úštěku najdete spoustu výjimečných a historicky cenných staveb. Například kostel svatého Petra a Pavla. Ten byl postaven ve stylu pozdního baroka v letech 1764 až 1772 na místě staršího kostela svatého Michala ze 14. století. Nebo ptačí domky v Kamenné ulici. Jde o dřevěné přístavky na skalní stěně, které v polovině 19. století postavili italští dělníci. Od jara do zimy je půvabný Úštěk oblíbeným cílem turistů. Několikrát do roka zaplní hlavní náměstí davy lidí, ať už přijedou na tradiční úštěcký advent, letní historický jarmark nebo jarní úštěcké velikonoce. Aktuálně třeba 29. srpna rozloučení s prázdninami nebo 5. září běh kolem jezera Chmelař.
0: Město Úštěk, kam vyrazila dnes odpoledne naše hlídka ve velké letní soutěži Loučení s prázdninami, nám představila Alena Škraňková. Loučení s prázdninami.

0: Michael Jackson, jeho slavná Billie Jean v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Přesně za minutu tady máme 15:30 a tak jsou připraveny dnešní odpolední tipy. Začneme časově nejbližší akcí a to je koncert Big Bandu Zdeňka Telga v atriu Chomutovské knihovny. Už za půl hodiny, tedy v 16 hodin, uslyšíte první tóny. V Teplicích si v 16:30 můžete zajít do sadu Československé armády na koncert známé severočeské bluegrassové kapely Album, která zahraje v rámci letních lázeňských koncertů na pódiu Šanovské mušle. Ve stejný čas opět v Teplicích čeká děti pohádkové představení, které pravidelně každé srpnové úterý pořádá regionální knihovna Teplice v Seumého kapli. Dnes hraje tedy za hodinu v 16:30 Sváťovo dividlo. Chcete se naučit háčkovat? Pozor, to není nabídka jenom pro seniorky. U Bystra Park v Ústí nad Labem to budou v 17 hodin základy háčkování pro všechny věkové skupiny, tedy včetně dětí. Sportovním fanouškům nabídnu v 1,5 km vzdáleném zimním stadionu přípravný zápas letošní sezony HC Slovan Ústí s Kadaní. Začátek je v 18 hodin. Na státním zámku v Ploskovicích bude dnes strašit strašidlo na zámku, což je divadelní komedie s Lukášem Vaculíkem, Lucí Polišenskou, Alešem Hámou, Davidem Novotným a dalšími, a to v 19 hodin. Poslední moje pozvánka je zpět do Ústí do veřejného sálu Hraničář, kde se dnes ve 20 hodin promítá v rámci klubového kina film Julieta, Almodovarovo melodrama o matce, která v tichu po zmizení dcery postupně odkrývá vlastní vinu, ztrátu i pravdu, před níž roky utíkala.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď Václav Neckář, 15 hodin a skoro 36 minut. No, my se teď vrátíme do našeho dnešního dopoledního vysílání, kdy si s vámi Renata Filipi v pořadu Dáme řeč povídala o sousedských vztazích. Jak vám to funguje se sousedy? Volala i paní Marie z Kamenického Šenova.
1: Bydlím v zástavě, kde jsou rodinné domky, takže já mám přes ulici dva sousedy, a přes plot, jak se řekne, taky dva sousedy.
2: Ano.
1: A je zajímavé, když jsme před 60 lety koupili tenhle ten dům, tak jsme měli o jednu generaci všechny tyhle ty sousedy starší jako to. To jsme ještě měli děti malí a ve vší opravdu symbioze, protože jsme vycházeli velmi dobře, povídali jsme si přes ten plot i přes tu silnici.
2: Ano.
1: A nyní tyhle ty sousedí jsou zase o jednu generaci mladší všichni.
2: Ano.
1: A takže taky takhle vyrůstají tady ty děti a pohromadě jsme tady všichni. A můžu říct, že opravdu jsme neměli spolu žádné škraloupy a je to v pořádku, protože si nedovedu představit, že bychom se na sebe měli mračit nebo si házet listí přes plot, nebo já nevím, se na sebe škaredit. Vůbec to není hezký. A i v ulici, kde máme hustě osídleno, že jo, ty rodinné domky, takže opravdu i tady máme ze všech stran dobré vztahy, já si nemůžu naříkat.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Renata Filipi bude povídat o běhání. Zkoušeli jste někdy pravidelně běhat, jak dlouho jste vydrželi, jak často třeba běháte a kde, co vám ten běh dává, jak vám to pomáhá, na jaké překážky jste třeba při tréninku narazili. Volejte zítra po 9. hodině na naši známou linku 475 212 212 anebo pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše názory a zkušenosti. A teď už nás čeká velšská zpěvačka, která ještě začátkem června měla zpívat u nás na severu Čech v Třebívicích, ale kvůli vážné nemoci byl koncert bohužel zrušen a začátkem července, 8. července, jsme se dozvěděli tu nejhorší zprávu. Včera měla ve svém rodném Walesu pohřeb. Už asi tušíte, že mluvím o zpěvačce Bonnie Tyler, tu asi nejznámější pro vás teď máme. Total Eclipse of the Heart. Hezké odpoledne.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne, nashledanou v Kadani na náměstí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Činasky, jejich tabáček, 3/4 na 4, jak tomu minuta a půl, posloucháte stále pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A teď jedna regionální zajímavost z Mostecka. V areálu technických služeb v Mostě vznikl experimentální skleník na pěstování bylin a okrasných květin. Na ploše 200 metrů čtverečních je možné vypěstovat až 3,5 tisíce rostlin. Skleník, který si pracovníci sestavili sami, má vlastní solární elektrárnu i speciální úpravu vody. Vypěstované byliny nabízejí pak místním restauracím.
1: Je tady vlastně potravinová část, která je ta hydroponická, a vedle je konvenční vlastně pěstování, které je určeno pro okrasné květiny, primárně trvalky, ale i něco málo letniček.
2: Říká ředitel technických služeb v Mostě Michal Hartmann. Kolem nás vidíme desítky pěstevních věží, tedy vertikálních květináčů.
1: Je jich tady 50. Jsou to dva druhy, jeden je pro vlastně větší rostliny a jeden je drobnější pro bylinky.
2: Co všechno tady pěstujete?
1: Je to listová zelenina, takže máme vlastně saláty, několik druhů a potom kompletní sortiment bylinek, po kterých je standardně poptávka v restauracích.
2: Když se podíváme blíž, vidíme tady automatický zavlažovací systém.
1: Je to tak, je tady vlastně po celém skleníku gravitační rozvod té předpřipravené směsi, která vychází nejdřív z osmotické vody, doplňuje se o hnojiva a nějaké stopové prvky, minerály. A potom každá ta věž má v sobě zásobník s čerpadlem, který potom zajišťuje to, že už vlastně se nám nešíří ta voda nebo případné problémy nebo choroby do těch dalších věží. Ten skleník je celý vlastně automatizovaný, řízený takovou jednotkou, která do sebe sbírá údaje o okolním prostředí, intenzitu osvitu, teplotu vnitřní, vnější, vlhkost, a podle toho řídí ty jednotlivé systémy, které v tom skleníku jsou.
2: Podíváme se tedy do druhé místnosti.
1: Tady jsme v té části, kde pěstujeme trvalky, to znamená okrasné rostliny. Jsme v té části, kde opravdu ze semínka dojde k té prvotní výsadbě, a ve chvíli, kdy potom dosáhnete té odpovídající velikosti pro výsadbu ve městě, tak míří do městských záhonů zatím převážně.
2: Ještě zpátky k těm bylinám, kam je dodáváte?
1: Teď máme asi 6 restaurací, které zásobujeme, zkoušíme, jestli vlastně zvládneme kontinuálně uspokojovat jejich potřebu.
2: Za experimentální skleník zaplatili technické služby v Mostě zhruba 4 miliony korun z vlastních zdrojů. Z Mostu Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Miroš Birka za moment ABBA nebo Jakub Smolík a ještě jedno jméno pro vás mám. Pavlína Filipovská, herečka, zpěvačka, také konferenciérka, moderátorka, bude hostem dnešní Humoriády po 16. hodině a já se budu těšit po páté u pořadu Den v kraji, naslyšenou.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách je

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Teplické ulici u Stroj Unionu v Děčíně se sesunula část skalního masivu. Česká inspekce životního prostředí prověřuje zápach ze skládky u Lukavce na Lovosicku. Na Plzeňsku bude o víkendu festival Hip Hop Camp, chystá se na něj i policie. Zítra čekáme zataženo až oblačno, čekáme taky přehánky i bouřky a teplotu do 28 stupňů Celsia. Pěkné úterní odpoledne, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. U sesuvu skalního masivu v Teplické ulici mezi křižovatkami s Pivovarskou a Saskou ulicí v Děčíně zasahují hasiči a skalní četa. Město na místo povolalo i geologa, který bude situaci vyhodnocovat a navrhne další postup. Doplňuje mluvčí města Luděk Stínil.
2: Teplická ulice je pro dopravu uzavřená. V tuto chvíli nedokážeme říci, jak dlouho to bude trvat. Prosíme řidiče, aby se tomu úseku pokud možno vyhnuli, aby zvolili jinou trasu.
0: Česká inspekce životního prostředí prověřuje štiplavý zápach ze skládky společnosti AHV Ekologický servis u Lukavce na Lovosicku. Místní si podle nezávislého starosty Lukavce Tomáše Schenfeldra všimli, že do areálu v noci zajíždí více nákladních aut. Měli proto podezření, že firma začala navážet odpad s obsahem kadmia z Vikantic na Šumpersku.
3: Inspektoři proto minulý týden provedli v areálu dvě kontroly a hledali zdroj popisovaného zápachu. Výsledky podle mluvčí inspekce Miriam Loužecké stále vyhodnocují. Lovosický městský úřad zároveň uvedl, že plánovaný převoz odpadu s obsahem kadmia z Vikantic zatím nezačal. Záměr dosud nemá potřebná povolení. Z Litoměřicka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Hromadné onemocnění návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se v jesenických lázních za posledních několik dní objevily tyto symptomy u více než stovky lidí. Zdroj nákazy zatím neznají a dál ho hledají. Lázně kvůli situaci přijaly protiepidemická opatření, mimo jiné speciálně dezinfikují povrchy na záchodech a v jídelnách. Hosty vyzývají, aby si důkladně myli ruce. Nové případy už podle hygieniků nepřibývají. Po šestileté přestávce se vrací festival Hip Hop Camp. V pátek a v sobotu obsadí bývalou vojenskou základnu Kosmo u Kralovic na severním Plzeňsku. Kvůli očekávanému počtu návštěvníků posílí policie dopravní i pořádkové hlídky a na místě bude taky antikonfliktní tým.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme po většinu dne zataženo až oblačno. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky hlavně na horách a na severu kraje a večer pak se mohou přidat i bouřky. Nejvyšší denní teploty do 28 na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplické ulici v Děčíně je uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Bouralo se na křížení ulic Majakovského, Tovární a Hrbovické. V Předlicích Ústí nad Labem silnice 253. A dále je nehoda v nákladní ulici v Žadci, taky u Pnětluk na Lounsku, anebo mezi Žadcem a Radíčevsí. Bouralo se dále v Děčíně v ulici Československé mládeže. Tam se srazil autobus s osobním vozem. Jeďte opatrně, nehody víc než dost. Šťastnou cestu a dobré odpoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Končí, končí.
6: Já mám nalíkají.
7: Slyšte toho zdrudana.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
9: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, jsem tu ráda.
9: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tvářích.
1: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postraní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z
1: Ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu poměrně nedlouhou a jednoduchou přes Žižkov dolů z kopečka zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě
1: vás,
0: rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů, Karla Efa na scénu. A Karla Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravohled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty blázně, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zoka.

0: Zdravím, zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
1: Já vám děkuji.
0: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
1: No vidíte to, jak jste to krásně... No.

0: Dávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
1: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro.
0: Přesně tak.
1: Kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
0: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
1: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
0: Zdravíčko, díky, na shledanou.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
1: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
4: Děkujeme.
3: A stála bych si Krampola a Šimka.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
5: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlinku Filipovskou. Dobrý den, Pavlinko, moc vás zdravím.
4: Já vás taky, ještě víc možná.
5: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
1: Děkujeme.
5: Růža z Rychnovska, no shledanou.
4: Děkujeme vám.
1: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
6: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
7: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
8: To je brácha. My jsme dvojčata.
7: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
8: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
7: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No Pozdravujte maminku.
8: Děkuji, vyřídím.
7: A rozumíte si s bratrem?
8: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala moubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, uroně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
7: Pardon, co jste říkal?

0: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize.

0: Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host, tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
1: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří.
0: Ano.
1: Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak. Takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli,
0: ano.
1: A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem, ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
0: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru.
1: Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
2: Ano, žádný. Ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Polina si ví, velice šikovný pán a uměl, no, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím a zdravím Pavlinku.
2: Pavle, děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky pápe.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, ale něco ano, občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mhm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
8: Ešus a pištělka. Víš, co je smutný, soudruhu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám. Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
2: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Meteorologové zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. V Dubé na Českolipsku začala stavba dráhy pro kolečkové brusle. Lodní linka na trase Ústí nad Labem Mělník bude jezdit ve všední dny i v září. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm i bouřkami a teplotou do 28 stupňů. Hezké úterní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. U hřbitova v Dubé na Českolipsku vzniká dráha pro kolečkové brusle. Vyasfaltovaný okruh nechala radnice postavit na pozemcích, které dostala darem. Podmínkou bylo vybudování veřejného sportoviště. Dráha za zhruba 2,5 milionu korun má být dokončená letos na podzim.
4: Součástí vznikajícího volnočasového areálu bude podle starostky Ireny Žalovičové za ODS také dráha pro pump track. Radnice ji má vyprojektovanou a má na ní i stavební povolení. Podle starostky je ale druhá etapa výrazně nákladnější a město proto bude čekat na vhodný dotační titul. I náklady na aktuálně budovaný čtvrtkilometrový okruh asi ze čtvrtiny hradí Liberecký kraj. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Turistická lodní linka, která jezdí každé úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu i v září. Podle informací z webu Ústeckého kraje bude linka jezdit do 2. října a poté bude v provozu do 1. listopadu už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje. Cestující si můžou zakoupit jednotlivé jízdné nebo jednodenní síťovou jízdenku. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly v lednu stoupnout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvýrazněji za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle Juchelky mají jasno taky o důchodech.
5: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů, je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
3: Jednání ministrů práce a financí bude pokračovat ve čtvrtek.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme po většinu dne na severu Čech zataženo až oblačno, přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách a na severu kraje a k večeru se přidají i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme do 28, na horách do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Kvůli sesuvu skalního masivu neprojedete řidiči Teplickou ulicí, v Děčíně silnice je uzavřena. Je to na křížení ulic Saská a Teplická, na místě zasahují hasiči. V Chomutovské ulici v Kadani na Chomutovsku se bouralo, taky u Pnětluk na Lounsku, tam havaroval autobus, naboural do stromu. Další nehoda je mezi Žadcem a Radíčevsí na silnici 27 na Lounsku. Bouralo se taky přímo v Žadci v nákladní ulici a nehoda je v Předlicích na kruhovém objezdu v Tovární ulici. Ústí nad Labem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Posloucháte stále odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, teď už 4 minuty po 17. hodině a u nás začíná hodina plná informací ze severu Čech. Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Informace ze severu Čech má pro nás teď Jana Moravcová.
2: V Teplické ulici u Stroj Unionu v Děčíně se sesunula část skalního masivu. Na místě aktuálně zasahují hasiči a skalní četa. Podle mluvčího Luďka Stínila město povolalo i geologa, který určí další postup.
3: Teplická ulice je pro dopravu uzavřená. V tuto chvíli nedokážeme říci, jak dlouho to bude trvat. Prosíme řidiče, aby se tomu úseku pokud možno vyhnuli, aby zvolili jinou trasu.
2: Česká inspekce životního prostředí prověřuje zápach ze skládky u Lukavce na Lovosicku. Místní si podle nezávislého starosty Lukavce Tomáše Schenfeldra všimli, že do areálu v noci zajíždí více nákladních aut. Měli proto podezření, že firma začala navážet odpad s obsahem kadmia z Vykantic na Šumpersku. Ústí nad Labem začalo za 48 milionů korun bez DPH obnovovat domov pro seniory v Krásném Březně. Zhruba polovinu částky následně dostane z Fondu spravedlivé transformace. Součástí projektu je zateplení budovy, venkovní žaluzie a taky solární panely. Rumburk na Děčínsku začal s výměnou parkovacích automatů v centru města. Řidiči v nich budou moci platit kromě mincí i platebními kartami. Na Lužickém náměstí a v jeho okolí je dohromady 5 parkovacích automatů. Některé z nich už přijímají platbu kartami. Na ulici Josefa Skupy v Mostě dnes ráno prasklo vodovodní potrubí. Podle webu města velké množství se valilo z kopce směrem k třídě budovatelů. Podle tiskové mluvčí severočeských vodovodů a kanalizací Ivety Kardianové havárie neomezila dopravu ani odběr vody.
1: Aktuální regionální informace připravila Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Gott, Dara Rollins, Zvonky štěstí, 13 minut po 17. hodině rozjel se dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Včerejší bouřky zaměstnaly desítky hasičů v Ústeckém kraji. Nejvíce vyjížděli k popadaným stromům, zatopeným sklepům, komunikacím nebo i k poškozenému elektrickému vedení. Podrobnosti má teď pro nás Jan Beneš.
1: Nejvíce zásahů měli na Děčínsku, Ústecku a Teplicku. V Malém Březně na Ústecku bouřka třeba strhla dráty elektrického vedení. Na Sněžníku u Jílového na Děčínsku hasiči zase vyjížděli k doutnajícímu stromu, který byl podle hasičů zasažený bleskem.
2: Hasiče nejvíce trápily ty popadané stromy asi a taky případně stromy, které tím pádem třeba hrozily.
1: Je to tak, nejvíc podobných zásahů měli hasiči na Děčínsku, v Huntířově pak vyjížděli ke stromům opakovaně. Některé ležely přímo na silnici a blokovali provoz a další výjezdy měli v Markvarticích, Verneřicích a na Veselém. Na Ústecku odstraňovali strom ze silnice a na Střekově a v Homoli u Pany zasahovali u stromu, který hrozil pádem.
2: Jak to vypadá s předpovědí počasí? Ale pojďme se ještě vrátit k tomu včerejšku. Oni tu byli i přívalové deště, kromě stromů.
1: Je to
2: na
1: tak.
2: Kterých místech voda zatopila třeba sklepy nebo silnice?
1: Například v Dubí a v Krupce na Teplicku hasiči čerpali vodu ze sklepů rodinných domů. V Chlumci na Ústecku odčerpávali zatopenou silnici. Kvůli nahromaděné vodě zasahovali taky v Dubské ulici v Teplicích, Litoměřické ulici a na Ústeckém Střekově nebo v Ruské ulici v Děčínských Podmoklech.
2: Tak a pojďme k té předpovědi. Čekají nás znovu silné bouřky?
1: Podobně silné bouřky jako v pondělí meteorologové zatím neočekávají. Dnes odpoledne a večer se můžou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky bez přívalových dešťů. Stejně tomu bude i ve středu. Častější přehánky a bouřky podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu můžeme očekávat až ke konci pracovního týdne.
0: Prozradil v Dobrém ránu Petru Beranovi a vám, posluchačům Českého rozhlasu Sever, Jan Beneš.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hledáme signál.
1: Originál Marek Ztracený, 17 hodin skoro 22 minut, pokračuje Den v krajinu a po včerejších vydatných bouřkách to dnes už bylo klidnější, jdeme mluvit o počasí.
2: Počasí.
1: A já na telefonní lince teď vítám meteoroložku Janu Ehrtovou, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: No pojďme se podívat, jak to tedy s tím počasím je dnes, jak to teď vypadá na severu Čech a co nás čeká později odpoledne, večera, v noci.
3: Tak aktuálně máme v celém Ústeckém kraji zataženo, vyskytují se četné přehánky nebo taky občasný déšť, který k nám postupují od severozápadu. Zatím se vyskytují ty srážky v té jižnější polovině, ale budou se dostávat potom i dále na sever, takže očekávám ještě k nejbližších hodinách zkrátka s občasným deštěm nebo s přehánkami a minimálně v té první polovině noci by mělo to srážkové pásmo přejít vlastně přes většinu území Ústeckého kraje a až někdy po půlnoci by srážky postupně slábly.
1: Co teploty?
3: Teploty teď aktuálně měříme od 17 do 20 stupňů Celsia a během noci budou klesat na 16 až 13 stupňů Celsia.
1: A pojďme si také říct, jak počasí, na jaké se máme připravit zítra, tedy ve středu.
3: Zítra už to bude takový skok teplotní, vypadá to, že i přesto, že budeme mít zvětšenou oblačnost a bude se vyskytovat občasný déšť nebo přehánky i během dne, potom později večer budou ty srážky četnějšího charakteru, tak i přesto ty teploty očekáváme zítra letního charakteru 25 až 28, pouze ve Šluknovském výběžku na severu, tam pouze do 25 stupňů Celsia. Z toho tepla se nám budou i v těch večerních hodinách tvořit zase opět bouřky. Zatím to nevypadá, že bychom vydávali výstrahu, ale situace se může samozřejmě změnit a uvidíme, jak se zítra bude rozhodovat. Každopádně zítra takový letní den, ale s jihozápadním a západním větrem 3 až 7 metrů za sekundu. Na horách nám ten vítr ještě bude zesilovat na čerství, takže zítra takový dynamičtější počasí a bude to zase taková změna oproti tomu dnešnímu dní.
1: No já koukám tady na další písničku Léto, jak má být, tak se nám to k tomu krásně hodí. Tak Karel Zich, já moc děkuji za předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.

0: Skupina Bakara v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever máme 17:30. Základní škola Mírová v Ústí nad Labem na severní terase bude ode dneška na dalších 12 měsíců uzavřená. Město tam začalo s velkou energetickou obnovou. Vymění okna, školu zateplí a nechá udělat novou vzduchotechniku. Celkové náklady jsou téměř 154 milionů korun a město je uhradí ze svého rozpočtu.
1: Takhle, když se podíváte tady dole v přízemí, tak je to vidět, že ten stav těch oken je katastrofální.
2: Popisuje ředitel školy Kamil Weigent a pokračuje.
1: A to nemluvím vůbec o izolaci, že to dvojsklo dneska nemá žádnou izolaci. Jo, tadyhle třeba ty malinký okýnka, ty vlastně nejsou vůbec otvírací, ty se za 50 let nikdy nerozšroubovaly, nikdy se nemohly mejt.
2: S okny jsou ale i další problémy.
1: A tady vlastně jako nahoře v červnu ta tabule vypadla při otevření okna, vypadla ta vnější. Vidíte, že ten rám je úplně rozpadlej tady a zapíchla se ta tabule tady do té trávy a dva lidi měli co dělat, aby to z té trávy dostali. Tam to bylo nějakých 20 cm zapíchlý.
2: Žáci se kvůli obnově na tento školní rok přesunou do nedaleké budovy bývalého gymnázia v ulici Stavbařů.
1: S prvňáky začínáme už 1. září a jinak oficiálně školní rok se souhlasem ministerstva školství začíná až 14. září.
2: Vyřešit musela škola i kam budou chodit děti a zaměstnanci na obědy.
1: Prvňáčci, kteří nastoupí, budou mít zajištěné obědy. A od toho 14. se budou žáci stravovat v naší školní jídelně, protože jsme se zaplať pánbu se stavební firmou domluvili, že pavilon A se bude dělat až jako poslední.
2: Obnovu přibližuje ředitel stavební společnosti Ohlas ŽS divize Západ Pavel Janoušek.
3: Projekt se nezaměřuje příliš na interiéry a vnitřní vybavení a vnitřní materiály, ale zejména na obvodový plášť. K doplnění ještě dochází jedné k věci k obvodovému plášti, a to je s ohledu na energie, na doplnění vzduchotechniky a vybavení fotovoltaikou.
2: Práce by měly trvat přibližně rok. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Lucie Bílá, zpíváš mi Requiem. Teď přidáme v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever také sportovní informace. Během léta povýšil trenér házenkářek Matěj Šustáček. Z asistenta se stal v Mostě hlavním koučem, tedy mužem, který teď má poslední slovo. Svůj kariérní posun ale musel nejprve probrat doma. V týmu totiž jako hráčka působí jeho manželka, reprezentantka Markéta.
1: A Šustáček přiznává, že chvíli trvalo, než dala svému manželovi zelenou, aby klubovému vedení odpověděl na životní nabídku ano.
2: Když jsem s tím přišel teda doma, že mi to nabídli, tak první reakce byla samozřejmě jako negativní, že si to nedokáže představit. Ale den za dnem, jak jsme na to měli chvíli času si to promýšlet, tak se to vlastně jevilo pozitivněji a pozitivněji. Takže pak už vlastně i ona se na to těšila, nebo v úvozovkách těšila a říkala, že to může jako fungovat dobře.
1: Prozradil Matěj Šustáček. Ten jako asistent trenéra Jiřího Tancoše dohlížel na svou manželku v Mostě už v minulé sezóně. Už tehdy jí dokázal říct i nepříjemné věci.
2: Už jsme tak fungovali jako loni, že jsem mi říkal to, co se mi nelíbí, to, co se mi líbí. Je to v tomhle normálně jako vztah hráčka-trenér. V tomhle to není jako nic osobního, nebo že by... A ona je zase taková, že to veme. Že ona dá si ode mě říct a jako bere mě. Takže v tom to mám jednodušší. A má nějakou sebereflexi, takže mnohdy jako ví sama, co jo, co ne. Samozřejmě něco se tam musí, to je vždycky. Ale v tom to nebyl a věřím, že nebude ani problém.
1: 35-letý Matěj Šustáček házenou žije. Mimo halu se ale snaží se svou o 6 let mladší manželkou Markétou jejich nejoblíbenější sport tolik neřešit.
2: Nevím, jestli fanatici nebo ne, možná trošku i jo, že jsem holky mi říkali tou ještě modernější mluvou z toho z mladšího dorostu, že jsem lock-in vázené, takže asi jo, ale spíš je to o tom, že jsme se snažili to mít nastavené tak, že doma je takové prostředí jakoby klidné, bez prostě házené a co nejméně. Samozřejmě jo, přišla na to řeč 100% a bude přicházet. Ale aby jsme to neřešili jako 24/7, že to je prostě, pak bychom se taky z toho mohli zbláznit. A nebo a v tom možná horším případě rozjet.
1: Smál se Matěj Šustáček, který v Mostě trénuje svou ženu Markétu. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever.

0: Teď už máme 6:45, ladíte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní Den v kraji. Ústečtí seniori mají posledních 14 dní na to, aby se přihlásili do soutěže Sen Art 2026, kterou pořádá Ústecký magistrát. Soutěžit můžou se svými výtvarnými díly, ručními pracemi, fotografiemi i literární tvorbou. Více informací nám teď prozradí Kateřina Kučerová.
1: Tak soutěž je určená seniorům od 60 let. V letošním 6. ročníku se vůbec poprvé podle organizátora Jakuba Jeřábka z odboru sociální péče Ústeckého magistrátu můžou přihlásit lidé z celého Ústeckého okresu. V minulých letech byla soutěž pouze pro obyvatele Ústí nad Labem. Seniori můžou soutěžit s ručními pracemi, kresbami, malbami, grafikou, fotografiemi nebo literární tvorbou. Do každé kategorie ale můžou přihlásit pouze jedno dílo. Výtvarné práce musí zájemci přinést osobně do PB centra na Mírovém náměstí. Literární příspěvky můžou poslat e-mailem nebo poštou. Přihláškou najdu na webu města a práce musí odevzdat nejpozději do konce srpna. Letos je podle Jeřábka zatím zájem menší než v minulých letech. Může to podle něj souviset i s vysokými teplotami posledních týdnů.
2: No a jak ta soutěž dopadla loni? Kdy budou známí ti letošní vítězové?
1: Loni v kategorii kresba, malba a grafika vyhrála Helena Soukupová s dílem Druid. Mezi fotografiemi uspěla Alena Krejčová se snímkem Probuzení jara. Kategorii ručních prací vyhrála Marie Snopková s dílem Zubrnice a nejlepší literární příspěvek napsala Eva Sedlecká. Jmenoval se Setkání po letech. Letos odborná porota opět vybere v každé kategorii 3 nejlepší práce. Vítěze město vyhlásí při říjnových oslavách Dne seniorů v Ústeckém domě kultury, kde budou soutěžní díla taky vystavená. Přesný termín ale zatím město nezveřejnilo.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Úterní den v kraji je na konci. Teď tam ještě zpíval Honza Kalousek, připravená je Eva Farná nebo Elton John. A po 18. hodině, a myslím, že už máte telefony připravené, jsou tady písničky na přání. Opět vás přivítá Míra Tartárek. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a zítra se těším opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Obnova domova pro seniory v Krásném Březně má zlepšit podmínky klientů během letních veder. Městský hřbitov v Teplicích nabízí nově pochování i domácích mazlíčků. Hrobníci zaznamenali první případy. Stát i v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Zítra čekáme zataženo až oblačno, přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Krásný podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Ústí nad Labem začalo za 48 milionů korun bez DPH obnovovat domov pro seniory v Krásném Březně. Zhruba polovinu částky následně dostane z fondu Spravedlivá transformace. Součástí projektu je zateplení budovy, venkovní žaluzie a solární panely. Oprava má mimo jiné omezit přehřívání pokojů. Městský hřbitov v Teplicích od začátku července umožňuje lidem pohřbívat do rodinných hrobů i urny s domácími mazlíčky. Zájem lidí roste i o pochování celých těl, ale pro tuto možnost hřbitov nedostal souhlas od hygieniků. Od začátku prázdnin využili možnosti dva zájemci, říká vedoucí oddělení teplického hřbitova Renata Veselá.
2: My si vlastně jenom napíšeme do záznamu u toho hrobu, který mají ty lidi pronajatý, vlastně jméno toho zvířátka, kdy se narodilo a kdy zemřelo. To je všechno. Nic vlastně víc jakoby nepotřebujeme a kameník vlastně jim tam potom dá tu urničku do toho hrobu.
0: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO, s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Na autobusové zastávce využívané zaměstnanci Ruskem okupované jaderné elektrárny v Záporoží vybuchl dron. Zemřel jeden člověk. Dalších nejméně 15 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii s odkazem na ruské vedení elektrárny. Informovala taky o útocích v průmyslovém areálu. Žádné ohrožení jaderné bezpečnosti ale nebylo hlášené.
1: Počasí.
0: Zítra bude po většinu dne zataženo až oblačno, přechodně, ale oblačnost se může protrhávat, lokálně se vyskytne občasný déšť, anebo přehánky hlavně na horách a taky na severu kraje. Večer očekáváme od západu četnější srážky a přidat se můžou taky bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, maxima na horách zítra do 23. Ráno povane slabý, postupně mírný vítr a na horách přechodně až čerstvý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V dopravě i dobré zprávy. Po dnešním sesuvu skalního masivu v Děčíně v Teplické ulici už jsou jízdní pruhy opět průjezdné a varování před překážkou je proto zrušeno. A u obce Pnětluky na Lounsku pozor na komplikace po nehodě autobusu, který neboural do stromu. A nehoda se stala taky mezi Žadcem a Radičevsí, a to na silnici 27. Střetla se tam dvě osobní auta. Místo nehody je průjezdné jedním jízdním pruhem. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásný úterní podvečer s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.
3: Nosím černý brýle.

Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které opravdu nestárnou. To byla německá skupina Bonnie M a Brown Girl in the Ring. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že nás posloucháte poprvé, neznáte kontakty sem tam do studia, tak o písničku si můžete zavolat. Ten telefon sem je 475 212 212 anebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo zahrajte, následuje mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A také tady mám e-mail, adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a nás už čeká ta první písnička na přání, k ní tady mám jednu SMS-ku. Prosím od Petra Šišky a Pavla Nováka písničku Nad Moravou svítá. A bylo by to pro Marcelku z Neštěmic a také Maruškám z Chomutová Děčína. Děkuji moc Marie ze Šestajovic. Zdravíme paní Marie ze Šestajovic a teď už je tady ta písnička.

0: Pavel Novák, Pavel Šiška, no Petr Šiška, tak správně, a nad Moravou svítá. No a my teď už pojďme řešit ten první telefonát v písničkách na přání po 18. hodině. Ve vysílání vítám paní Marii z Kamenického-Šenova. Slyšíme se, dobrý den.
1: Ano, hezký podvečer vám a i všem posluchačům.
0: Tak vy jste tady u mě objednala písničku moc hezkou od Michala Hrůzy, Bílá verliba se to jmenuje, už se také těším. Komu zahrajeme tu písničku?
1: Tak já jsem se včera nedovolala a včera měla svátek moje dcera. Moje dcera Petra Antošová a tak to teda zkouším dneska a jsem strašně ráda, že jí můžu vyhovět, protože má tuto písničku moc a moc ráda, tak mě poprosila, kdyby to bylo jenom trošku možný a jupí, já jsem se dovolala.
0: A první dokonce.
1: Takže ještě dodatečně přeji všechno nejnej k tomu svátku a ať se má dobře, ať je šťastná a vám mnohokrát děkuji.
0: Rádo se stalo a stane a že přeju také všechno nejlepší dodatečně a vám přeju hezký večer a teď už nám
1: děkuji.
0: Bude zpívat Michal Hrůza.
1: Moc krát děkuji,
0: naslyšenou.

0: Michal Hrůza, Bílá velryba, opravdu moc hezká písnička. No a hezkou písničku také vybral posluchač Pepa, který nám volá ze Štětí. Pepo, zdravím, hezký podvečer přeju.
1: Já taky zdravím, pěkný podvečer, Míro.
0: Děkuju.
1: Děkuju za vyhledání na písničku, na které jsme se dohodli, samozřejmě o hlásky Šty.
0: Ano.
1: Já jenom, že pro celý ansámbl rádia.

0: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Schillinger, Švihák, Lázeňský, jsou tady písničky na přání, posloucháte Český rozhlas Sever. Mám tady také spoustu vašich písemných vzkazů, ale pojďme se teď hned také věnovat dalšímu z telefonátů. Hlásí se nám totiž Vlkava a hlavně odtamtud nám volá věrný posluchač, pan Honza. Hezký podvečer.
1: Krásný úterní podvečer, přátelé kamarádi, tak nakonec od stánku, nakonec jsem dorazil.
0: Jo, tak zdravíme teď tam,
1: ke stánku. Jo, sedíme tady všichni pospolu, není nás tady moc, se příjemně ochladilo, je to dobrý.
0: Ano, tak co pěkného a komu, povídejte.
1: Dneska bych chtěl poslat písničku od Bavouků, kdyby byl Bavorov.
0: Ano, bude tam.
1: Paní Hanice básnice do Bíliny a jejímu manželovi Harimu, kterým jsem tuto písničku slíbil, a ještě jednou oběma všechno nejlepších svátků. Potom bych chtěl pozdravit samozřejmě naši švadlenku Boženku ze Žadce, s kterou jsem před chvilkou hovořil, Pavla do Kostelce nad Labem, Jarmilu do Nuslí a všechny ostatní věrné přátelé a kamarády, kterými si posláme písničky.
0: No a písnička je pro vás i pro vaši maminku, že ji také zdravím.
1: Maminka tady sedí opět, ta sleduje, všechno sleduje, mapuje to tady.
0: Vlastně zdravím celé osazenstvo u toho stánku.
1: Tak.

0: Tady tedy Babouci a písnička Kdyby byl Bavorov, za námi první telefonáty, než tady bude další telefonát, mám tady teď nachystané čtení, e-mail a je to přání ke krásným narozeninám. Dobrý den, prosím o zahrání písničky naší mamince, paní Marii Nodžákové z Mostu k jejím dnešním 91. narozeninám. Milá maminko, do dalších let ti chceme popřát hlavně pevné zdraví, klid a pohodu a pro radosti posíláme písničku za celou rodinu, dcera Eva a písnička ta je od Ivety Simonové a Milana Chladila a z roku 1964 Santa Ana Maria.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Byly tedy Iveta Simonová, Milan Chladil a písnička Santa Anna Maria. No ale pojďme pokračovat dál. Já mám už na telefonu nachystaného posluchače Pavla z Kostelce nad Labem. Halo, halo, slyšíme se. Hezký podvečer. Halo, je tam Pavel? Strašně slabý signál, ale slyšíme se hodně v dáli, někoho tam mám. Tak písnička je nachystaná a komu zahrajeme, Pavle? Tak, vypadá to, že Pavel nás neslyší, no, nedá se nic dělat, tak písnička je nachystaná, tak já ji pouštím a snad se podaří dotelefonovat ještě.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1970. Tak to byl Václav Neckář a Láska má. Za chvíli zkusíme další telefonát, ale já tady mám spoustu písemných vzkazů, tak pojďme se teď věnovat dalšímu z e-mailu a je to, jak se dívám, další přání k narozeninám. Prosím, zahrajte mé drahé polovičce Marušce. Přeji k dnešním 80. narozeninám. Věk je jen číslo a ty jsi důkazem, že to jen znamená větší porci energie a šarmu. Přeju ti pevné zdraví, stále dobrou náladu a ti tato písnička udělá radost. Tvůj Otál, přidává se i Šárka, Pavel a Míša s dětmi. A tady je i písnička napsaná, tak už je tady také připravená do vysílání. I ode mě všechno nejlepší a k tomu sešlo z TC Praha a 7 žlutých kamínků.

0: Sešlo z TC Praha 7 žlutých kamínků, 7 svítání. Jak jsem slíbil, pojďme se vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Hanka od Teplic, kterou srdečně vítám ve vysílání. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer všem posluchačům. Písnička bude v podání Jany Malknechtové a Jiřího Jelínka s názvem Motýl. A s manželem ji posíláme přátelům do Ústí. Dále dnes má svátek paní Helenka z Teplic, taky s manželem přejeme k svátku. Hlavně pevné zdraví. Písnička bude také pro vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Paní Ině do Děčína, také pro hezký podvečer a děkuji za písničku. Míro vám za pěkné moderování.
0: Děkuju.
1: A pačům hezký poslech.
0: Vám také a zdravím i vašeho Hinka. Teď už tady Jiří Děkuji. Jelínek, Jana Malknechtová a legendární písnička Motýl. Naslyšenou.
1: Děkuji vám.

Jiří Jelínek, Jana Malknechtová, písnička Motýl. Pojďme se vrátit k e-mailu. Já tady vidím další přání k narozeninám. Dobrý den, dnes bych vás chtěl požádat o zahrání pro naší milovanou sestru, švagrovou, družku, babičku, prababičku, kamarádku a velkou sběratelku pivních suvenýrů a paní Marcelku Štěrbovou z Neštěmic, která dnes slaví narozeniny. Je to rodačka z Děčína, českého ráje, kam se ráda vrací. Proto jí zahrajte písničku Český ráj od Ivety Simonové a Milana Chladila. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, hodně lásky, pohody a mnoho dalších nových pivních etiket. To vše jí přejí všichni ze Železného Brodu a za všechny František Matějka. Já se přidávám a teď už Český ráj.

0: A jsme ve finále. Písničky na přání končí, další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. I dál mějte krásný večer, zítra se v tomto čase těším opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česká inspekce životního prostředí prověřuje zápach ze skládky u Lukavce na Lovosicku. I Ústí nad Labem začal s rozsáhlou obnovou domova pro seniory v Krásném Březně. Pražský ústav hematologie a krevní transfuze znovu prosí lidi, aby přišli darovat krev. Zítra bude zataženo až oblačno, čekáme taky přehánky, i bouřky se mohou přidat a teploty naměříme do 28 stupňů. Dobrý večer, zprávy s Janou Moravcovou. Česká inspekce životního prostředí prověřuje štiplavý zápach ze skládky společnosti AHV Ekologický servis u Lukavce na Lovosicku. Místní si podle nezávislého starosty Lukavce Tomáše Schenfeldra všimli, že do areálu v noci zajíždí více nákladních aut. Měli proto podezření, že firma začala navážet odpad s obsahem kadmia z Vikantic na Šumpersku.
2: Inspektoři proto minulý týden provedli v areálu dvě kontroly a hledali zdroj popisovaného zápachu. Výsledky podle mluvčí inspekce Miriam Loužecké stále vyhodnocují. Lovosický městský úřad zároveň uvedl, že plánovaný převoz odpadu s obsahem kadmia z Vikantic zatím nezačal. Záměr dosud nemá potřebná povolení. Z Litoměřicka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Na domově pro seniory v Krásném Březně v Ústí nad Labem začala rozsáhlá energetická obnova. Práce vyjdou na necelých 48 milionů korun bez DPH. Město může po jejich dokončení získat dotaci přes 21,5 milionu z programu Spravedlivé transformace. První etapu prací popisuje stavby vedoucí ze stavební a obchodní firmy Most Mirko Prokop.
3: Teďka vlastně tuhle tu část, co je jakoby v té oplocené části, ty už teďka dokončujeme, akorát to začistíme, už začneme vlastně lepit tu část, co bude pod terénem, aby jsme to dosypali a mohli v té samé části stavět lišení a už dělat na fasádě, na tom izolantu.
0: Krve od dárců je stále málo, vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má být teď nedostatek krve skupin 0 a A. Stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli darovat. Podle přednosty ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotní krev zadarmo darovat. V Demokratické republice Kongo je už přes 5000 nakažených ebolou. Informovala o tom regionální pobočka Světové zdravotnické organizace. Aktuální epidemie je nejhorší v dějinách země. V souvislosti s ebolou už v Kongu zemřelo více než 2300 lidí.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme po většinu dne na severu Čech zataženo až oblačno, odpoledne se může oblačnost místy přechodně protrhávat, lokálně se vyskytne taky občasný déšť nebo přehánky na horách a na severu kraje pak zejména. Večer očekáváme od západu četnější srážky a můžou se přidat i bouřky. Teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Žadcem a Radičevsí je nehoda na silnici 27. V nákladní ulici v Žadci se bouralo a je tam komplikace po nehodě dvou osobních aut. Problémy v podobě uzavírky dočasné očekávejte po nehodě autobusu mezi Konětopy a Markvarticemi na Lounsku a bouralo se taky v Chomutovské ulici v Kadani.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme probírali chyby, které našla jazyková poradkyně Dagmar Magincová v médiích. Pojďme v tom pokračovat. Tak další nesmysly z českých médií. Strana se potápí k zemi. Toto sousloví jste našla. Je to celé nějaké nesmysl. Mm-hmm. Jako spíš klesá ke dnu, ne?
2: Může se i potápět ke dnu.
1: Ano.
2: Takže možná chtěli říct, že strana klesá k zemi, aby to bylo odkaz na ty preference klesající.
1: Taková drobnůstka. No ale co už není drobnůstka, diagonálně odlišný pohled. To je něco jako, nebuď takový suvenýr, že jo, místo
2: tak,
1: suverén.
2: Tak. Nebo jak říkala moje babička, Dalmácie jako decimálka.
1: Takže diagonálně odlišný pohled určitě měla být diametrálně odlišný pohled. Možná si ta slova vysvětleme.
2: Diametrálně znamená zcela naprosto úplně, takže tam se myslí úplně odlišný pohled, tak jak to má být, jenomže ta diagonála tady použitá, která je podobná hold, znamená úhlopříčku, takže tam to smysl moc nedává, ale díky tomu jsem zjistila, což jsem nevěděla, že diagonála je taky pojem, termín z účetnictví. A je to takový ten proškrtnutý řádek, aby se tam už nesmělo nic připsat.
1: Aha, a vy jste řekla slovo hold, mimochodem to se píše s T na konci a ne s D, vzdáváme hold.
2: Přesně, vidíte, podívám se, kde to kdo spletl.
1: A ještě jste šmejdila v časopisech a viděla tam dvě slova, sousloví zocelit brázdy. Tak to nevím, jak by se to dalo udělat, zocelit brázdy. Co tam mělo být původně?
2: Patrně šlo o scelení pozemků a jak se scelovaly a vznikaly ty lány. A tam se mimochodem píše S na začátku. No a pokud mělo jít o ty brázdy, tak ty se zase rozorávaly. No takže zocelení, což znamená učinit něco pevným jako ocel, sem hodně nepasuje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramené váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal

0: postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 20:00 a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačerate šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, to je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak květnová akce je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Plus teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být. Jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, anebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí, já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let, dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom. To je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj, má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík nebo i moravský primáš, Rom, cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a užijte si poslech další Love Story.

0: Dospívali Tessie a Refiu, je s vámi Urma Bakeren, pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej jdem pomalu up.
2: Bylo mi tam, to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, máme brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na kterých se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo. Takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barbři jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já. Že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně jsi vystupoval, sklidil jsi s obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a hřvou tvoje jméno?
2: Dává mi to sílu, motivaci, mi to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různý producenti, nebo kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je taky víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt a vlastně vážím si toho, že takový člověk jakoby si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Bakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
3: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministryně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
4: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé, v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: No, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, a tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete jí dodnes. Kamil Střihavka jí stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
1: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou a my jsme se potom spřátelili a vlastně jako my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
0: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
1: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizejí. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
0: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
1: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
0: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
1: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to

0: rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký.
0: To se podařilo. Když jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilele. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Vilémčok. A zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on nejlepší nabíze víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, a on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje, ty mý svahelský texty jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír, já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přeháňky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojedinělé, na severu republiky místy přeháňky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni zavíjet.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás. Vůbec.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano, bylo.
3: Je to tak. A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, ve spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal... Taky první.
4: Jo, takhle, tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nepochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ní, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pioníru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začalo.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost a na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet, ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo, ani nevím, s kým jsem se setkal, nic. Říkáte, to je, opravdu mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli, do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky, dost velký. Noha v čudu. Koleno nový, no a jináč ale nic, jako myšlení zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedal se nic, žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala, nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi to spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že potom budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronesl doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo. Říkám, ne, já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis, no, na kolo jsem začal jezdit, No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník?
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolučačka sestra?
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
4: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás
5: to
4: stojí.
5: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje, nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si vít.
4: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
3: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce. Když už chodil, když už jsme jako chodili. No a teda jako tady někde za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto. No a tak tam jako došlo asi k té první puse. No a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je bocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No. No, tak tam už to potom začalo.
4: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
5: Stoprocentně.
3: Určitě, no.
4: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
5: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Naraz se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdybyste chtěl.
4: Prostě přišla láska.
5: Přesně tak nějak, no.
3: No je to tak, no. Je to tak a no a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví po tom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a se školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky prostě
5: nikdy. To jsme jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
4: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
3: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
4: A... Skoro slzíte, ano.
3: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
4: A to je hezké.
3: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to ten charakter se nezmění toho člověka. A já už tenkrát jsem musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako

0: hotelu v Telči. A tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla, víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánbu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči. No.
1: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
0: No rozechvělí asi jo. Protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě. No, asi takhle jsem to brala.
1: Měla Jana závoj?
2: Měla, to jo.
1: Prstýnky nosíte i dnes?
0: Máš prstýnek?
2: Mám. Druhej.
0: Ne, já mám
2: druhej. Takže ty máš druhej. Druhej.
1: Jak to?
0: No, to bylo v únoru, byla svatba. A někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die v trávě, a zatím z něj nový den jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek.
2: No.
1: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
2: Kdyby to bylo tak, přál bych mu to. A kdyby přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
1: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
0: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. Tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Pak jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se nevezměl taková, ale...
0: On se má... No ale pak byla.
2: No to bylo, potom bylo, to jo. Povedlo se. V těm už jsem... Začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc.

0: Tak jste byla vychovaná.
1: Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svadební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svadební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli, a to byl krásný okruh na tehdejší poměry, Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svadební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svadební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvouhružák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
0: To jak z pohádky.
1: Takže to vyšlo.
0: Jste rádi, že se máte?
1: Jsme rádi, že se máme, a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký to je.
2: A doufám, že to zůstane dál, že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně rok a půl. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... tak je dobrý chluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta a v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimoděložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tu hlavu celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci je potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbni, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no. Jako...
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem se dole na všecku.
2: S Janou.
4: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botone, kafe.
2: A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
4: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý. Pasíkne, zlatý slavě.
4: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedávej do ruky.
4: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda zase, ne?
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
4: Ježiši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To si zaslouží všechno. A i mě.
4: Je krásný. A vem s tím u mě zacházet.
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
4: Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali, a vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
4: Děkujem, bylo to hezký.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
4: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Ty povídej, kde jsme šli byli, já se nepamatuju.
4: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s tesovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
4: Tak. No to jsou naše takzvaní dobrý kolegové z turistiky, který říkají, že se nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
4: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlejc, jeď pomalejc, a my teda jeď pomalejc, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi ty jen pomalinku, nic. No,
4: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
4: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
4: Stálo to za to.
3: Stálo to za to, ale šlo to.
4: No.
3: A ještě furt plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti, má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. Je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jít nad tím a budeme jít dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do ty přírody.
6: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji, no.
3: Kam jste ji poprvé vzal, pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas, no.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: To spí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste nemohli?
4: Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty všechny jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky byl větší. Někdy jsem stával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. Překrásný. Překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně? Nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba.
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne, ale kdy předtím, to fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu k sobě, pohladím po zadku, hotovo. Jo, to už je asi takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu, dostane pusu, pohledím je u toho, to je to Víš, nic extra. Ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mě je jedno, jestli teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. My, když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat. Když on to neteroruje, dělá blbost. Čiže tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda v manželce. Čiže bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to má se spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdykoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že si ji pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde a jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takovéto milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo většině. Což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já bude ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak bude šťastný zase. Já. To ten život ztratil smysl. A asi teda já nevím, musím to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jaký je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád.
3: Jak moc jí milujete?
5: Moc. To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčil se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. Řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobré, já poznamenal, třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sikot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 5:30. Posunul je na 4:00 a pak dokonce na 16:30. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice, kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě, to je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní.

0: Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
1: Co to?
0: Alžbětínskou éru, slečno.
1: Ano, ano, jistě.
0: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
1: Tak než...
0: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
1: Ano.
0: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
1: Fantastické.
0: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škluby svých zad Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
1: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia teď. To je revaluace Hamletova významu.
0: Můžete tomu říkat tak i tak.
1: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
0: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
1: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
0: Něco jako jsem já.
1: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro rádio teď Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
3: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
4: No dobrá, tak jenom stručně.
3: Takže, ten hrabě dostal dopis.
4: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
3: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
4: Od jakého Porfíria?
3: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš? Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
4: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít?
3: No chystají se přece zavraždit Demonia.
4: A kdo přinese ten dopis?
3: Přece ten Demonio.
4: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
3: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
4: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
3: Co? To máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
4: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
3: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
4: Moment, jakého zase Františkána?
3: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
4: Kdo je to zas Pio?
3: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
4: Aha.
3: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra! Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
4: Ale jak ho k tomu donutí?
3: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
4: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
3: No, Demonia.
4: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
3: Jo.
4: Tak dál.
3: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle...
4: Jak?
3: Jak? No, jsem říkal, ne?
4: Aha.
3: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
4: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
3: No, aby to zmařila přece.
4: Aby zmařila co?
3: No, aby zmařila celou tu intriku.
4: To ji nemůže zmařit bez domina?
3: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
4: Jo, a takhle ji neodhalí.
3: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia del Sterola.
4: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
3: Kdo, Lucia?
4: No.
3: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho, plná, no.
4: Tak aspoň plnoští jela, ne?
3: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
4: Promiň.
3: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky Di Carantaratta, no.
4: Carantaratta, jo.
3: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, tak to není, ne, něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
4: Ovšem, no? Chápu, kdo by nechtěl.
3: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
3: No, už to chápeš, vidíš.
4: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
3: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
4: Ne, jen se nenamáhej.
3: Ne?
4: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
3: Jo.
4: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
3: no?
4: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
3: Tak.
4: Všechno je mi to úplně jasný.
3: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
4: Jo.
3: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
3: A to by člověka vzal čert!
4: Co se stalo?
3: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se.
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 809 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teď během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Heidmühlí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit jako diskotéka, je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šláčku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil,
0: nebo
1: pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano, tak, ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo 10:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, a prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: A pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budyně na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? No tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teď vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné, je dobře, že jste si ji užila, přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem, i kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50-hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku pro středníček z chaloupky, podle jsem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srnu. No tak to teda, to chápu. to chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž jí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka. Ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná. Mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená. Takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha, tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce, Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavlel na kolena, všichni klekli i bezvěrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor, anebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl. A má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán. Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím také posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je.
0: Uh-huh.
1: Plus teda to včelaření novozelandské.
0: Uh-huh.
1: To jsou taková dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky nevím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru,

0: paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme suma šetří nebo zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené vodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
1: Jo, ledárna, ano.
0: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, s těma borovicovýma větvičkama a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné hoře, že tam něco táhne.
1: Ano.
0: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, tak se tam pojďme podívat. Tak tam ten hrad šli, ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát a tam byla nějaká komůrka pro služku.
1: Ano.
0: No, a ona se najednou rozbrečila. Měla prostě pocit, nebo pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
1: byla.
0: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné hory je taky,
1: patří, že jo?
0: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho
1: z minulosti.
0: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
1: Takže děkujeme.
0: To by bylo asi všechno.
1: Děkujeme, pane Ole. Dobrou noc do Kopřivnice.
0: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
1: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom se musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mi v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik. Budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře. Taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka, nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem Rádio Střední Čechy region poslouchám již 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju
1: no,
0: si to.
1: No a kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky, potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou,
0: ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to vlastně, já jako můžu říct, mě 60 bez 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s rádiem, s vaším rádiem. A mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: Ale to tak jako hrozně si toho vážím, vás celého rádia a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do Davids, v Davidsích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let jsem bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou David, že jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A to, takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma tu, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se
0: dějí.
1: A takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: Hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše a ten nám napsal. Měl jsem 2 skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeí Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Grossglocknerhochalpenstraße. Splnilo se mi i víc, navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem tách jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janíčko, zdraví posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, Kortá Vysočině, tam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo to Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc jí neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala na podzim. Tak, jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat, asi ty Spojené státy, nevím, jestli to tam někdy vybyla.
0: Jako byla třikrát.
1: A country muziku, no, vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle nešvil přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže
1: no,
0: to byla
1: právě,
0: krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete,
0: tak.
1: Máte to ráda.
0: Ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashvillu. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, poslouchat teď před chvilkou Petra Kocmana, mám vlastně na jiném rádiu, že jsem
0: ano,
1: to rady.
0: Ano.
1: Vy jste takového máme kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda. No. No moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkujem. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal: dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Uh-huh.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala, ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč, ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já, jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: rozumím, rozumím, no, rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: děkuju.
1: Na vás, na vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna a to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radost paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci. A ona mi napsala, paní Jitka, tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říká, jak to, že tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně. Nashledanou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás, posluchačů Noční linky, a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moře, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Funíková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl, viděl.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano,
1: bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích.
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, pana, počkej, teďka přemýšlím toho Nováka.
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Paní Barbožikovou a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no bylo by jich hodně.
0: Tak děkujeme
1: a
0: moc, pane Roberta.
1: Děkuji, že jste mě vzala. Na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak děkuju. Já počkám. Já vám řeknu na sebe číslo.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhé konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů. Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma je dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Když miluji strašně slony, já mám doma slony, talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300-400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do tady do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si vždycky sednu na lavičku, tam si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on ano. Mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak se to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Nějak, no. Hmm?
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to vidíš, že paní hospodská volá, už má si čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterí, nebo to.
0: Tak je to všecko slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zas.
1: Let, tak no. Syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk. Jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: ne,
0: paní Emo.
1: Ne, ale že jsou to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně?
0: Přesně tak, paní Emo.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jako mám svátek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce a vy jste zvaná.
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní
1: Emo? Hotel Bradě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím, Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, také Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnohé dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, kdo ví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak se těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo o nám, tak ať to z toho
0: nečekají,
1: vyučí,
0: že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek.

0: života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
1: Moc děkuji, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničkou během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to jo, tak. Moc děkuji, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
0: No. Děkuji moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
1: Ano.
0: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
1: Rozumím.
0: Tak tam jim svačinu a pití a
1: půjdou
0: na výlet.
1: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
0: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Všechny vás objímám. Mějte se. Naschledanou.
1: Taky. Naschledanou. BSP Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala jsem se se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko, a od té doby jsem tam byla, až do roku 2010 jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No,
0: krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky a tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera.
1: Nebo...
0: Čeho? Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných míst a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem, ano. Nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dajít, projít tady taky. A jsem ráda, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou noc.
1: Máte moc zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, naschledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače Noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři. A takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. V loni to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou tlupou, jmenuje se to tam Rovi, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů, obrovský vítr, takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. V dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francový Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Setína, tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, nepoznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, to hodně.
1: Tak se těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zjirkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojení s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, nečekejme. Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického Noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: A ty snad to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkaz.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme my, pane Purkrabí, z damu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jest již tady, co na plat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
4: Tak
3: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
8: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře.
7: Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dá ti jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný oče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na Nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
4: Jsi na umilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost, Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
4: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
10: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
7: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dětřicha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov
10: a lačen nových dobrodružství a výbojů. Hmm.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet ostrého a zadumanou stráň plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak mě...

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Bez té nejstarší nahrávky, alespoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda...
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podávali jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabyl pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti povídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoct. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ty nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbách.
5: To mi právě vhod. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti.

0: násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
1: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
2: Císařský pane.
3: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
1: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
1: Naopak. Dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
3: Bůh s tebou, milosti.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
7: Dále od hradu dále.
8: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
9: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane Purkrabi.
8: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
9: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
8: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
9: Pane Purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
8: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
9: Ale vždyť jsem posud neřekl.
8: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
9: My jsme tedy jednali.
8: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
9: My jsme tedy jednali.
8: To slyším po třetí a stále nevím kde.
9: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
8: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
9: Ano.
8: Upřímné slovo.
9: Ano.
8: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
9: ano,
8: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
9: Ale já...
8: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
9: Pane Purkrabi, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
8: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
9: Stalo se něco.
8: Mluv, čertu, co se stalo?
9: Na hradě žena.
8: Ne.
9: Ano.
8: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
9: Alena.
8: Rány boží, kdo tohle spískal?
9: Ona sama.
8: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
9: Prosím, abys jen nemyslil, pane Purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
8: No jo.
9: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
8: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
9: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
8: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
9: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
8: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
9: Mlčet, pane Purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
8: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
10: Pane Purkrabi, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobře.

0: Dobrou noc, pane Purkrabí.
1: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
2: Pane Purkrabí! Pane Purkrabí!
1: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
3: Co poroučíš, pane vévodo?
2: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
3: Mně? Jakožto Purkrabího?
2: Mhm.
4: Určitě už ví všecko.
3: Hořím zvědavostí.
2: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
4: Už to ví. Není vyhnutí.
3: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
2: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
3: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
2: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
3: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
2: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí.
3: Ne, ten neví o ničem.
2: Tedy ví o tom císař sám.
3: Císař sám možná, ale já ne, já nevím.
4: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
2: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
3: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
2: A tento panož byl dívka.
3: Oh.
2: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
3: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
5: Dále odhrám,
3: o bože,
5: dále.
3: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
2: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
6: Není to dvorné nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
7: Ale no!
6: Konečně! No!
8: Pojď přece blíž! Pojď si sednout ke mně na lavičku.
7: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
8: Proč?
7: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
8: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
7: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
8: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
7: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
8: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
7: Když nesmím.
8: Tak tam zůstaň bez polibku.
9: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
10: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To burkrabství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá? Rychle!
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany vezmeme je pěkně do kleští.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal, měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl, stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek je vinen.
4: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Držíš se to, děvče, jak pravý šermí.
6: A nepoddáš se?
4: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
4: Císař.
6: Běda.
4: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
5: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
1: Vrdlo lžeš! Ticho! Mluvte bezvášně, ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
5: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
3: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky, o díky, o díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
5: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
5: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
8: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
9: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
10: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna.
1: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
10: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
10: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka... Bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
11: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
10: Ty bys chtěl?
11: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
12: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř,
10: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
11: Cestou ti všecko vysvětlím.
12: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
12: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
5: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
12: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
6: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.